0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal?

0: 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum

0: jako vzlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Na Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Provoz několika populárních systémů s umělou inteligencí postihly ve čtvrtek celosvětové výpadky. Problémy hlásili uživatelé ChatGPT, ale také dalších známých chatbotů. Jen u ChatGPT evidovaly služby sledující výpadky desítky tisíc hlášení. Provozovatel provedl nápravná opatření, příčinu problému ale zatím nezveřejnil. V Tibetu zůstává po ničivé povodni pohřešováno více než 500 lidí. Katastrofu před více než týdnem způsobilo odtržení části ledovce, které vyvolalo mohutnou záplavovou vlnu. Čínské úřady zatím potvrdily 21 mrtvých, podle kritiků ale skutečný počet obětí může být výrazně vyšší. Rodiny pohřešovaných si stěžují na nedostatek informací a někteří lidé se proto vydávají do Tibetu pátrat sami. Volkswagen schválil největší transformační plán ve své historii. Do roku 2030 chce zvýšit efektivitu a lépe konkurovat především na světových trzích. Součástí změn je zrušení dalších zhruba 50 000 pracovních míst po celém světě. Firma zároveň řeší budoucnost 4 německých továren, pro které hledá další využití. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ve Zlíně se nám brzo naskytne nezvyklý pohled. Kudlovská přehrada v centru bude vůbec poprvé zcela vypuštěná. Povodí Moravy totiž musí opravit bezpečnostní přeliv, který je ve špatném stavu. Podle Mladé fronty Dnes začne vypouštění v listopadu a bude velmi pozvolné. Předtím navíc musí rybáři zajistit odchyt ryb. Samotná oprava přelivu začne na jaře a potrvá zhruba do srpna. Pak se Kudlovská přehrada bude znovu napouštět. Je před námi nejteplejší den tohoto týdne. Odpolední maxima na východě Moravy dosáhnou až ke 30 stupňům. Mraky nad regionem by se měly postupně rozpouštět a odpoledne už si užijeme slunce.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: jasné.
1: Musíš se rozkokrhat ještě.
2: Jsi byl na nějakým rockovým koncertu včera, ne?
0: Tak, krásné ráno, 2 minuty po 6. Ahoj Jasmin.
1: Ahoj Michale.
0: Čau Dave.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
2: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 eur.
1: Já to miluju, miluju.
0: Pane bože.
1: Tak při pátku si myslím, že tohle sedlo hezky.
0: Tak já si myslím, že při pátku už jako nic netrumfnem, jo? Že to bylo to nejvíc. Tak posloucháte Hit Radio, znění šampionů, Imagine Dragons, tím začínáme. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity, páteční hitrádio, 6 minut po 6. Dobré ránko. Tak co chystáte na víkend, co? Už máte plány? Už víte? Co vy dva?
1: Já jsem se teďka koukla do kalendáře a normálně jsem překvapená, protože většinou tam vždycky něco je a teďka tam v sobotu ani v neděli nic není, takže asi nějaký jako...
0: Nekecej, jako volno.
1: Volníčko, chill.
0: David, svatba další nebo...
2: Ne, my jdeme s manželkou nahory. Zní to šíleně, ty.
0: Fakt?
2: Zvykám si na to.
0: A
2: no?
0: Jak si zvyká vůbec na nový příjmení?
2: Tak ona ho zatím kvůli svatební cestě nemá.
0: Jasně.
2: Protože by si musela měnit letenky, takže ona má zatím furt to stejný a změní si ho dodatečně.
0: Jasně. A ty jsi David Jošt, že jo, samozřejmě. Ale
2: no, já nejsem Joštová, no.
0: To je, no, aby bylo nějaký GDPR, že jo, tak jako má tam Ova teda tvoje žena.
2: Ano,
0: nebo
2: ano.
0: To je, nebo to je jenom Jošt?
2: Ne, Ova,
0: je to Ova. Dobře, no a já budu na svatbě. Klasika. Spíš mám pověste, co máte v plánu na tenhle víkend vy, takhle, hnedka po tom prvním zářijovém týdnu.
1: Jestli náhodou nemusíte někdo pracovat, nebo jestli má být hezky, že jo, jsme říkali včera. Tak možná
2: tak jestli budete třeba
1: grýlo.
2: Poslouchat Hit Radio.
1: No, nebo.
0: Třeba.
1: Čeká nás minuta šampionů, za minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, tak nás pojďte zazásobit, chceme tři věci.
0: Napište nám, jak se jmenujete, napište nám, odkud jste a napište nám, co teda máte v plánu na nadcházející víkend. To celé pošlete na 777-937-777 a třeba se uslyšíte ve vysílání. Teď Black Eyed Peas na Hit Radio, hezké ráno.

0: za 2 minuty, 6:45, my vám přejeme krásné ráno. S vámi Michal, David, taky Jasmin. A teď to bude taky celé o vás. Ptali jsme se, co chystáte na víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Kufrérka Praha jede v sobotu s Fenkou nahánět bažanty.
0: Milan Opočno vyráží na 14 dní do Polska.
1: Martin Ústí bohužel pracovní víkend.
0: David Jacler v sobotu má dcera závody na hasičích.
1: Káča Osoblažskou konečně volný víkend a tak výlet do Adršpachu.
0: Ivča Praha o víkendu oslava dceřiných narozenin.
1: Jarka Třeboň vinobraní a poslední jízdy na kole.
0: Andrea, manžel narozeniny do toho výročí, takže vyrazí na víkend na Pálavu.
1: Míša Třebíč o víkendu bude se svými syny na Branovské přehradě.
0: Patrik Hradec Králové, gladiátor Terezín.
1: Petr Skoky, Dolní Újezd, víkend v dílně opravovat auta.
0: Renata Varnsdorf má plán jít do práce dnes i o víkendu.
1: Jakub Kousek od Kutné Hory jede na víkend na motorkářský sraz Javáč.
0: Stáňa Hrejkovice, zítra ji čeká rodinná oslava.
1: Hanka Liberec, houby a zase houby.
0: A houby, a když nebudou houby, tak z toho bude houby.
2: Neskutečně rozmanitý, ty jo.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že opravdu ty plány na víkend máte teda jako různý, někdo v práci, někdo prostě tady bude na Javáči, někdo na houbách a my vám budeme teď hrát. Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, hezké ráno. We're

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Lost Frequencies, nebo tohle je Lost Frequencies na Hit Radio.
1: Máme tady vzkaz z New Yorku, který zní, zkuste chvíli nepoužívat ChatGPT, ale tu umělou inteligenci, kterou máte mezi ušima, hlavu.
0: Tak protože... to jsme dovysílali.
2: Ale zrovna dneska shodou okolností mě vedle nešlo něco připravit s AI a úplně jsem si říkal, já jsem úplně bezrukej.
1: No, tak poslouchej, možná by se to mělo zavést i tady, že tímhle směrem se teďka vydal New York, kdy na školách tam na jeden školní rok zakázali mladším dětem generativní AI, jo, protože opravdu už v dnešní době lidi neumí přemýšlet sami. Já dokonce znám teda lidi, který třeba, když jim napíše někdo, kdo se jim líbí, nějaký jejich idol, tak oni udělají screenshot a dají to do ChatGPT a ptají se, co mám odepsat a jak to tenhle jako myslí a jak to tahle myslí a no, opravdu už to vypíná.
2: Hlavně nevědí, že na druhé straně je taky AI, že? Takže si vlastně povídají dva roboti mezi sebou.
0: Jasně, takže dva roboti mezi sebou, no. No tak já bych to zakázal.
1: Jako úplně?
0: Já bych ten internet jenom aj zakázal.
1: Vypnul, celý internety.
2: Michal na to nemá co říct, protože nepoužil umělou inteligenci a nemá žádný

0: War.
1: Za chvíli Kaskáda, taky Alex War, no a samozřejmě taky aktuální doprava. Víte, jak to frčí, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Seumur Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. Staré město.uh.cz.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku v provozu na D48 mezi 42 a 41 kilometrem směrem od Frýdku Místku. Na Nový Jičín probíhají protihluková opatření, provoz je sveden do jednoho pruhu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Stále nejhranější song na svatbách, Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio v 6.29, hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V pražských Letňanech dnes začíná dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou známky, mince, bankovky, pohlednice, staré akcie nebo autogramy. Návštěvníci si navíc mohou nechat přímo na místě ocenit vlastní sbírky. Letošní sarkastické Nobelovy ceny opět ocenili ty nejkurioznější vědecké výzkumy. Vědci zkoumali například evoluci líbání nebo možnost hodnotit kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Mezi oceněnými je i studie, která zjišťovala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Stále více lidí dává před kariérním postupem přednost spokojenějšímu životu. Trend dostal název kariérní minimalismus a upřednostňuje stabilitu, duševní pohodu a volný čas před pracovními ambicemi. Změna zaměstnání ale může znamenat i nižší příjem a finanční stres.
3: Podle mě bylo jasný, že k tomu někdy dojde, tím v jakém tempu všichni tak nějak v dnešní době jsme, a mně se to líbí.
0: Si představuju, jak přijde ten nadřízený za tím Karlem a řekne: hele Karle, já jsi chtěl povýšit, a Karel: hele, to je v pohodě, já tady toho stejně moc neudělám. Takhle to nechme. Pojďme na muziku. Super.

0: stole.
1: 6:37, tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno a kdo ví, co bude za 100 let. Rok 2126, to je tak nějak tady jasný. Ale vás by to nezajímalo, co bude za 100 let, mě teda moc.
2: To jo. Taky.
1: Mě teda moc. Já teda občas přemýšlím, co bude třeba tady ve studiu, odkud vysíláme, nebo kdo bude bydlet v domě, kde bydlíme, nebo co bude třeba v práci, tam, kde pracujeme za 100 let, jo? Jestli tam třeba někdo neudělá, nevím, buď tam bude pracovat, nebo tam někdo udělá svatební místo. Jo? Těch variant je spoustu. Co si myslíte, že bude za 100 let?
2: Ty bláho.
3: Tak my už tady určitě nebudeme, to je jasný.
2: Ale jako je příhodný, že o tom mluvíš, protože jsem narazila nedávno na nějaký jako příspěvek na Instagramu, kde se tohle to řešilo. A já to někde mám dokonce založený, ale někde tam lidi psali, jakože jaký asi bude týden v Lidlu zrovna. Jestli bude Jágr ještě teda jako aktivní, nebo co
3: kolik
2: bude.
3: Kolik budou stát pohonné hmoty třeba, že jo?
1: No jasně.
3: Když dneska stojí nafta 45.
1: A myslíš, počkej, takhle za 100 let bude ještě vůbec nějaká ropa, nebo?
3: To je pravda, no.
2: Mě by zajímalo, jak na tom bude Michal Knejp třeba, jak to s ním jako dopadne.
1: Se mnou? No. Hele, já, šéfe, vydržíte ještě tak 20 let. 20 let. Ale za 100 let se možná budeme ptát, kde dneska hraje Helena Vondráčková. Stálice. Já bych to možná nechal dohrát.
2: Hele, ale já jsem jí zrovna teďka poslouchala. Já mám playlist fakt nabitej vším možným. A jdu po ulici, předevčírem, poslouchám To tehdy padal déšť od starý Vondráčkový. A najednou vidím mladou Vondráčkovou přímo naproti mě. Tak si říkám, tak co je tohle za náhodu?
3: Já si to ukázat.
1: No tak vy, kdo nás posloucháte a neřídíte, tak můžete udělat ten, tady ten tanec, jak jste mu říkala tomu tanečku?
2: Nevím, ale prostě...
3: Nevím, ale už to nedělej, prosím.
1: Tak jo, tak pojďme se dát zbyteček.

0: chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska nám hlásíte překážku v plynulosti provozu. V hranicích na Přerovsku probíhá rekonstrukce parkoviště Sparta. Z důvodu stavebních prací je vozovka v okolí uzavřena. Rozhodně jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. We were good.

0: Damiano David na Hit Radio 6:51. Přejeme vám krásné páteční ráno, šampioni.
1: Jsou zpěváci, kteří nesnesou kritiku, pak je tady třeba James Blunt, který si ji na internetu aktivně vyhledává, aby se měl komu vysmát, nevím, jestli jste to věděli, ale opravdu, ano, jsou hvězdy, co si hodně hlídají svoji image na sociálních sítích a všude možně jinde, ale on opravdu hledá ty svý hejtry a pak jim odpovídá tím stylem, že nakonec ho vlastně začnou mít ještě rádi za to, jak geniálně jim dokázal odpovědět.
0: Já si myslel, že řekne, že hledá ty hejtry, ale že pak přijde a smaže ty komentáře. Jako to třeba dělají, já nevím, politici, že jo, v České republice.
1: Tak prosím vás, ale tenhle člověk se vrací do Česka. 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu.
2: Já bych šel?
0: Já bych šel taky.
1: Já bych šel taky.
0: Já bych šel taky, určitě, pokud jste nevěděli, kdo je James Blunt, tak tohle vám to krásně připomene. Taky od něj známe tohle.
2: Většinou je to velká trizna, no, jako...
0: Je to takový smutný, jako kdyby třeba venku pršelo, padaly trakaře, teďka bys seděl u toho okna, tak, anebo třeba v autobuse, že bys jel, koukal z okna ven a byl smutný. Že?
1: A teď ten smutek je nejlepší emoce na psaní songu, já to miluju a tenhle song teda miluju echt.
0: Hele, a tady je něco ještě o mně.
2: Se znáte.
0: No jasně, tak to napsal pro mě, že?
1: Tak, you're beautiful. Tak to, pojďme si pustit toho Weissmana.
0: Já bych chtěl You're beautiful.
1: Ne.
0: Co počít,
2: já bych chtěl taky Weissmana.
0: Aha, no tak no? To je dobře, no. Tak já bych potřeboval pomoct, tak do nás posloucháte, 800-937-937, schválně co vyberete, jo? Pojďte si zavolat, máte jedinečnou šanci mi pomoct a vybrat tady tu krásnou písničku You're beautiful.
1: Tak já si myslím, že jsme tě v první řadě přehlasovali, ale dobře, pojďme to zkusit.
2: No, ale když teďka posluchač řekne You're beautiful, tak to bude 2-2, takže pak volá další, jo?
0: Já tady mám stovky tisíc posluchačů proti vám dvěma, jo? 800-937-937.
1: Jsi blázne.
0: A počkej, tak oni to asi nechtějí, no, taky.
2: Ještě můžete taky říct, že nechcete vůbec Jamesa Blunta. I to je názor.
1: I to je názor,
0: hele,
1: přesně.
0: Tak schválně, jo. Dobré ráno, snídaní šampionů, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
0: Ahoj, čau, Patriku, Patriku, tak jakou dáme písničku? Dáme You're Beautiful, nebo co dáme?
3: Můžeš si vybrat něco jiného.
2: Jako od něj, nebo obecně?
0: Jako od něj, od něj.
3: Jako obecně?
0: Ne, jo, od něj, jedině od něj.
1: Weissman nebo You're Beautiful?
3: Tak já asi si nechám doporučit od Jasmin.
0: Takže dáme Weissmana, jo?
1: Perfektní jo. Práce, Páťo.
2: Hele, ale jenom jak jsi říkal vždycky v Milionáři mimo soutěž, co jsi chtěl dát?
3: Já se synem ujíždím na rybičkách.
0: Rybičky,
1: ty
0: no.
1: Taky miluju teda.
0: Ale tak ryby.
3: Já mám rád rybičky, no.
0: Ryby, taky mám rád ryby, no, šproty hlavně, polej a tak. Hele, tak my ti děkujeme za hovor, Weissman tam letí, jo, já jsem trochu...
3: Moc jsem tě nepotěšil,
0: no,
3: ale já tě
1: to nevadí.
0: Ale mě jsi potěšil, že jsi zavolal aspoň.
3: Tak, jo, no tak jedu do práce, tak co bych jiného dělal, no.
0: Přesně.
1: Tak ať ti to uteče.
0: Krásný pátek a díky za telefon.
3: Čau.
0: James Blunt, Weissman na Hit Radio pro vás teď a 5. března vystoupí v pražském O2 Univerzu. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr benzínu stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta potom téměř 46 korun. Analytici navíc očekávají, že ceny porostou i v dalších dnech, výrazněji hlavně u nafty. Ta by mohla zdražit o více než korunu a přiblížit se hranici 47 korun za litr. Evropská unie má před zimou nezvykle nízké zásoby zemního plynu. K dosažení alespoň 75% naplněnosti zásobníků jí chybí přes 100 terawatt hodin plynu. Evropa tak bude muset více soupeřit o dodávky zkapalněného plynu, což může tlačit vzhůru jeho cenu. Podle unijních úřadů ale zatím bezprostřední ohrožení dodávek plynu nehrozí. V Londýně se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára. Ten může na člověka přenášet například virus Zika nebo horečku dengue. Podle odborníků jeho šíření nahrává stále teplejší podnebí na severu Evropy. Podobné tropické druhy komárů se proto mohou v Evropě objevovat stále častěji. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Také obyvatelé Luhačovic už můžou napřímo rozhodovat, co se má u nich ve městě vybudovat nebo změnit. Radnice spustila projekt Luhaj City a obyvatelé navrhli třeba lanovou stezku na hřišti anebo zastřešené posezení na sídlišti Masarykova. Do konce září můžou lidé pro návrhy hlasovat v Luhačovickém infocentru. Teď ráno může na východě Moravy ještě místy převládat oblačno. Postupně se ale bude vyjasňovat a ukáže se nám slunce. Ranní teploty se drží kolem 17 stupňů. Odpoledne naměříme 27 až 30. Zítra dorazí studená fronta. Teplota spadne zhruba na 23 stupňů a místy bude pršet.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko.
14: Krásný pátek, ježiš.
0: Snídaně šampionů.
13: To znělo jako... Ježiš, on je zase
14: ne,
13: pátek.
14: Ne, pojďme konečně si užít pátek,
13: on
14: je to tady.
13: On bude víkend, já bych chtěl být v práci přes víkend. Je tady s námi David, čau Dave.
15: Ahoj, dobré ráno.
13: Hlavně tady jste s námi vy všichni, kdo jste u rádia, za to díky. Si a Cheap Trill, s tím začíná další hodina. Hezké ráno. Hit.

0: Je přesně 7 hodin, 10 minut. To bude následující měsíc docela dost zásadní čas. 7 hodin, 10 minut. To si moc dobře pamatujte. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem rozdáme 100 000 korun, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a budete nás poslouchat každé pracovní ráno právě v 7 hodin a 10 minut a budete čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Ten zní přesně takhle, v 7 hodin 10 minut ho každý všední ráno uslyšíte. A když ho uslyšíte, tak se radši mrkněte za dveře, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, jestli tam nejsme a jestli si tím pádem nevyděláte nějaký peňážky.
0: No a když tam budeme, tak peníze jsou vaše. Když tam nebudete, tak přidáme další peníze pro toho, kdo nám otevře. Tak startujeme v pondělí registrace na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná, tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ráno.

0: Shakura, Whenever, Wherever.
1: Hezké ráno.
2: Znáte ten moment, kdy jedete autem, myslíte si, že jsou nějaký jako pravidla a ono jiný auto najednou bez blinkru odbočí a vás, ve vás to v ten moment úplně vře, tak pokud jo, tak nejste sami. 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří právě ty řidiči, kteří nepoužívají blinkr a já se ptám, proč? Vždyť je to tak strašně blízko prstům ta páčka, tak proč je takový problém, sakra, to zvlášť?
1: Jestli můžu mluvit za nás řidiči, jakože na silnici strávím, myslím si, hodně času, tak tohle, co jsi řekla, 44% je málo, jo. To musí být tak 99%. Jakmile prostě čekáš, že jako bude odbočovat, a ne, tak je to jinak, tak říkám, dobrý, tak bys jako bliknul, tak se nezlobím, že?
3: Taky to nechápu, vlastně to vůbec nic nestojí,
1: no,
3: ani energii.
1: Pozor, no, zase pozor, víš, kolik to sežere elektriky, takový bliknutí, jo, kolik to pak sežere benzínu.
2: Takže šetří baterku,
3: třeba přesně, úspora, no, ekologie.
1: No, jasně, jasně, no tak ono se to traduje, že řidiči jedné německé značky z Bavorska, tam ta páčka v té standardní výbavě chybí, že jo, tak, ale myslím si, že bychom měli být na řidiče Bavoráku hodní, jo, protože to je vlastně jako, tyjo, to je vlastně ohrožený druh.
2: No, ježiš.
1: Co vy blikáte?
3: Jasně.
2: Blikáme.
1: Vždy a všude. Tak jak to vypadá na cestách, řekneme, za chvíli bude doprava. No a samozřejmě tohle, co slyšíte pod námi, Taylor Swift, další muzika do vašich uší. Už za moment, tady

0: mobilu, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
13: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na Šumpersku v Lukavici u obecního úřadu. Došlo k dopravní nehodě, dejte tam pozor. No a na trase ze Slovenska na Frýdek místek u Starých Hamrů dejte bacha na velký kámen na silnici. Moc to tam nehoňte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu 7.29. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Za malou chvíli rychlá pětka. O co a jak soutěžit, tak to řekneme hned po ranním updateu s Davidem.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence míří i do běžných domácích spotřebičů. Nové trouby, kávovary nebo ledničky už dokážou komunikovat s uživatelem a přizpůsobovat se jeho potřebám. Výrobci podobné novinky představují na veletrhu v Berlíně. 91-letý Američan se stal nejstarším člověkem, který dokončil Apalačskou stezku. Více než 3500 kilometrů dlouhou trasu zvládl navzdory 71 pádům a jedné hospitalizaci. Stejný rekord přitom držel už v roce 2017, kdy mu bylo 82 let. Nevyžádané rady často vypovídají víc o nás, než o člověku, kterému radíme. Podle psychologů si jimi někdy potvrzujeme, že náš vlastní způsob života je správný. Cizí rozhodnutí nás totiž mohou přimět pochybovat o našich vlastních volbách.
3: A víte, co je nejhorší, jak dávají na Instagramu nevyžádané rady matky jiným novopečeným matkám? To jsou vždycky konverzace, to je strašný.
2: No vlastně všechny nevyžádané rady jsou špatné.
0: Mě to připomnělo, jak jeden náš známý Davide chtěl napsat v angličtině na Facebook, jen Bůh mě může soudit. A jak to napsal?
2: No místo only God can judge me napsal only good can judge me. Mimochodem, když už jsme u těch nevyžádaných hrát, mohli bychom si zahrát Luci teďka.
0: Luci bychom si mohli zahrát? No tak jo, tady je. Hele, tebe si pošlu pro smrt, Davide. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a jeden z vás se pokusí vyhrát tuhle cenu.
0: Teď Markéz a Lucie. Vajam

0: A ya mis compañeros, Marquez, basta na Hit Rádiu.
1: Basta.
0: Poďme sa utešiť. Rýchla pietka. Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás poslední startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vyberete, jestli běžíte závod noční nebo denní, to je na vás. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo to zkusí dneska?
0: Bude Richard z Friedlandu. Ríšo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Prosím tě, ty teďka jedeš autem nebo běžíš do práce?
3: Jel jsem autem, ale už jsem zastavil.
0: Jasně, jasně. No a zeptám se, měl bys si koho vzít s sebou, kdyby si vyhrál tady to startovné, protože máš 3+1, když tak.
3: No, vzal bys asi kolegyni.
0: Hezky, tak to budu mít radost. Tak když jdeme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik pedálů má auto s manuální převodovkou?
3: 3.
0: Jo.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Richarde, kolik metrů má 1 kilometr?
3: 1000.
0: Mm-hmm.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje dřevěný pohádkový chlapeček, kterému při lhaní roste nos?
3: Nevím.
2: Hele, vždycky tady máme toleranci jedné chyby, takže než odpovíš, tak hodně přemýšlej, zkus to ještě, jo?
0: Začíná to na pi.
3: Ne.
2: Hele.
3: Pikachu.
0: Tak, začíná to na pin.
2: Pinkaču. Bomba,
4: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejslavnější pražský most?
3: Karlův.
0: Jo, jo. A Ríšo, poslední otázka. Na jaké roky platí výhra, o kterou hraješ?
3: 2026 a 2027.
0: Yeah! No jasně! Je to tvoje, Richarde, 4x startovné na závod Urban Challenge a to v hodnotě 12 000 korun. Je to tvé.
3: Super, děkuju.
2: Pikachu mě pobavil,
0: Pikachu,
2: boží.
0: Pikachu dobrej. Tak Ríšo, zvládni pátek v práci a zase se někde ozve, jo?
3: Jo, super, moc děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Gratulky, ahoj.
0: Taky.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: 7.40, Jamel je superstar, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Kolik peněz by muselo přistát na vašem účtu, abyste se mohli šéfovi vysmát a odejít středem? Kolik myslíte?
1: To asi záleží, ne?
0: No, protože podle posledních propočtů to možná není tak nereálný, jak to zní, protože spoustu lidí si myslí, že to je třeba miliarda, jo, nebo něco takového. Ale píše se tady, že pokud třeba jako pár utratíte 80 tisíc měsíčně, tak vaše svoboda má cenovku 21,5 milionu korun. A nebo nemusíte odejít úplně, jo? Stačí vám třeba 4 miliony a můžete přejít na 4denní pracovní týden, takže jeden volný pátek stojí přesně 4 miliony.
2: Ty bláho, jako...
0: Tak mě by zajímalo, kolik peněz...
1: Kolik stojí volný pondělí, mi ještě řekni. Pátek tak, mi nevadí.
0: Tam to jde exponenciálně nahoru teda, jo, rozhodně. Takhle, kdybyste dneska čistě teoreticky, jo, vy, kdo nás posloucháte, i vy tady ve studiu, kdybyste v nějaký loterii vyhráli třeba 100 milionů korun, natahovali byste si v pondělí ráno do práce budík na pondělí na ráno? Asi odpověď jasná, že? Ale možná i za 10.
2: Já možná radši šéfovi popřeju
0: asi za 2.
2: Den.
0: A možná i za...
1: I za 2.
0: Lady Gaga, The Dead Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Jste ze Zlína a okolí?
2: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
1: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
2: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
1: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
2: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
1: www.oaza-klidu.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Olomouci v Chodské ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením a sledujte dopravní značení. No a na dálnici D1 na 332. kilometru ve směru na Brno na úrovni Nového Jičína, dejte pozor na předmět na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Hit Radio 752. Dobré ráno.
1: Přišla nám zpráva, která nás donutila zapřemýšlet se nad novou Superstar, protože ta zpráva zní: Čauky raňáci, budete řešit Superstar? Co říkáte na nový ročník? A Jasmin jako zpěvačka, tak jestli ji tam třeba někdo hned zaujal a tedy, mějte se myšák. Je pravda, že Superstar je velký téma, ačkoliv si myslím, že v dnešní době sociálních sítí to už není jako tak vlastně potřeba takovýhle soutěže. A vlastně jsem čekala, že se to uchopí nějak novějc. Ale furt to vypadá stejně. I tak jsem na to koukala a baví mě tam dvě holčiny, které už ale svoji hudební dráhu vlastně mají rozjetou, takže za mě tam vůbec nemuseli bejt, ale jo, koukat asi budu.
2: Já jsem koukal včera úplně náhodou, tak jsem listoval televizním programem a najednou koukám Superstar. Slušný retro, jsem si řekl. Tak si to pustím a normálně mě to úplně vrátilo v čase o 20 let a úplně jsem si to užil.
0: Ale my jsme včera hledali na televizi Ano šéfe a normálně tam skočilo asi na 5 vteřin a ještě jsem to neviděl teda, takže mám co doplňovat. Takže já jsem teda nejvíc pozadu. Já jsme to vás koukli úplně, ty teda část a já teda vůbec. Dobře.
2: Proč koukáte na mě?
1: Ty jsi nám chtěl jsi dát nám nějaký kvíz?
0: Chtěl dát kvíz?
2: No dobře, tak pojďme na to. Ale vyzýváme naši posluchači, aby si zahráli s námi. Je to takový průřez historií Superstar v Česku a Československu. Aha, připravil jsem si 8 otázek, 4 každý a máme vždycky 3 možnosti.
0: Já jsem totiž myslel, že jsi to skračoval, jak se zdíval, víš? Jako, že to teda dělat nakonec nebudem. Takže pojďme na ty otázky.
2: Pojďme na to. Takže začíná Jasmin. Ve kterém roce proběhla první řada Česko hledá Superstar?
1: Jestli se nepletu, ty máš na výběr nebo
2: mám,
1: ne?
2: Mám, ale tak zkus schválně.
1: Myslím si, že 2004.
2: 2004 je správně, Jasmin má bod. Michale, kolikátý skončil Ben Kristoval v Československé Superstar 2009?
0: Tak si prču.
1: A to já vím, to já vím.
2: Chceš tipnout nebo ti dám nápovědy?
0: Nápovědy.
2: 5, 7 nebo 9?
0: 5.
2: Je to 7.
1: Špatně.
2: Jasmin, doplň porotu první řady. Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, za A Ondřej Soukup a Milan Herman, za B Pavol Habera a Dara Rollins, nebo za C Eduard Klezla a Michal Horáček.
1: No tak byl tam Soukup, ne? Ale kdo s ním? Je na výběr Soukup s Haberou dohromady?
2: Ne, Ondřej Soukup a Milan Herman.
1: Tak dejme Hermana, no.
2: Je to tak, Jasmin má 2 body.
1: Ale vůbec super. Nevím, kdo Herman je, upřímně už.
2: Michale, kdo vyhrál první společnou...
0: Brata vyrábí.
2: Kdo vyhrál první společnou československou Superstar v roce 2009? Za A, nebo chceš rovnou říct?
0: Ne, chci možná.
2: Za A Miroš Majda.
0: Ano.
2: Za B Martin Chodůr, anebo za C Monika Bagárová.
0: Jaká byla otázka?
2: Kdo vyhrál první československou Superstar v roce 2009?
0: A možnosti?
2: Tak se zkus soustředit, by se to teďka říkal. Šmajda, Chodůr nebo Bagárová?
0: Chodůr.
2: Chodůr je správně, 2-1. Jasmin. Můžeš to vlastně ukončit?
1: No.
2: Koho porazil Lukáš Adamec ve finále Superstar 2011? Gabrielu Gunčíkovou, Celeste Buckingham.
1: Gunčíkovou.
2: Ano, 3-1. Tak Michal, ještě dáme tobě šanci. Kdo vyhrál Superstar v roce 2015? Štěpán Urban, Ema Drobná nebo Pavol Kovalíček?
0: To vůbec nevím.
1: Já to vím.
0: Drobná.
2: Je to Drobná.
0: Drobná, no, tak vím.
2: Tak moment, máme to 3-2.
1: Ještě jedna, jo?
2: Ještě furt.
0: Započkej, takže my pořád hrajeme, jo?
2: Tak Jasmin, kdo skončil třetí v první české Superstar v roce 2004? Tomáš Savka, Sámer Issa nebo Martina Balogová?
1: Issa.
2: Byl to Sámer Issa, takže Jasmin vítězí.
0: Byl to Issa. No, vy se nezvládli, že? Dobrý, jo.
1: No tak uvidíme, kdo to vyhraje letos. Jaký zajímavý tvář, že se tam uvidí.
2: Takovou otázku tady ještě nemám.
0: Herman.
1: A je vtipný, že vlastně většinou jsou známější ty, co to nevyhráli. Vy s Ben Kristoval 7. místo a kde je dneska?
0: Dneska ráno, zítra rádio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropu čekají v následujících dnech výrazné teplotní rozdíly. Na jihu a západě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům a padat mohou zářijové rekordy. V Česku může být v pátek přes 30, už v sobotu ale jen kolem 20. Začátkem příštího týdne se pak mají tropické teploty znovu vrátit. Hladina Orlické přehrady klesla na historické minimum, tak málo vody v ní bylo naposledy při jejím napouštění v 60. letech. Kvůli dlouhodobému suchu se od dneška výrazně omezí vypouštění vody z Orlíku. Potřebný průtok Vltavy tak začne poprvé v historii více zajišťovat voda ze slap. Nizozemská centrální banka přesouvá kvůli geopolitickému napětí část svých zlatých rezerv do Evropy. Z USA a Kanady stáhla 86 tun zlata v hodnotě stovek miliard korun. Zlato nově uloží v Londýně, odkud ho může v případě krize snáze využít. Banka tvrdí, že se tím chce lépe připravit na případná mimořádná rizika. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Ve Zlíně se nám brzo naskytne nezvyklý pohled. Kudlovská přehrada v centru bude vůbec poprvé zcela vypuštěná. Povodí Moravy totiž musí opravit bezpečnostní přeliv, který je ve špatném stavu. Podle Mladé fronty Dnes začne vypouštění v listopadu a bude velmi pozvolné. Předtím navíc musí rybáři zajistit odchyt ryb. Samotná oprava přelivu začne na jaře a potrvá zhruba do srpna. Pak se Kudlovská přehrada bude znovu napouštět. Je před námi nejteplejší den tohoto týdne. Odpolední maxima na východě Moravy dosáhnou až ke 30 stupňům. Mraky nad regionem by se měly postupně rozpouštět a odpoledne už si užijeme slunce.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné páteční ráno.
15: Ahoj, hezký den.
16: Snídaně šampionů.
14: Se zbavil nevede ve zprávách, že v Orlíku je sucho. Já jsem četl, možná se to taky četli, že tam teďka našli nějaký sudy nebo co. Mm-hmm. A lidi volají policii, protože tam je ta asociace, že jo, s těma orlickýma vrahama. Prosím vás, chlapi, neházejte ty sudy s těma lidma z toho mostu. Pojďme na muziku. Avicii Levels, 8 hodin 4 minuty. A my vám přejeme fantastické páteční ráno s Hit Radiem. Jdeme na to.

0: krásné ráno, s vámi Michal, David a taky Jasmin. Začalo září a vlastně se začátkem září taky největší podzimní teror, a to je vytahování teplejšího oblečení. A hlavně taky přehrabování šatníku. Kdo se v tom teďka poznáte, jo? Určitě jste taky už začali přehrabovat šatník a zjistili jste, kolik věcí tam máte, které na sebe už nikdy nevezmete. Já teda osobně, ne že bych ty věci nechtěl nosit, ale zjistil jsem, že ty věci mě tak nějak jako nejsou.
1: Jaký jsou těsnější, vej?
2: Zcvrkli se.
0: To ani nedá říct, že se stvrkli, jo. Kdybych si to vzal na sebe, tak můžu jít na Prague Pride, jo. Takže jako až takhle těsný jsou ty věci. Jo, co vy? Máte s tím takovou zkušenost?
1: Asi ne takhle se smrskáváním oblečení, ale ano, mám tam spoustu věcí, které už nenosím. Říkám si, že jako někdy vytáhnu, no. A takhle to říkám každý rok, nikdy se to nestane. Mám tam třeba maturitní šaty, jo.
0: Aha.
1: Který prostě si říkám,
0: to,
1: že nevyhodím.
0: Tak to necháváš na svatbu pak, ne? No ale hlavně, že já nevím, jak to máte vy, jo, ale máme prostě doma 2-3 plný skříně oblečení, ale stejně si na sebe pak bereme ty 2-3 kousky, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, tuhle košili máš celý týden.
0: No tuhle košili, no 2 týdny, já bych tě opravil, jo. To triko taky, už není úplně jako zánovní, ale tak dejte nám vědět, jestli vy máte nějaký kousek takhle. Co za nejbizarnější módní kousek schováváte, ale stejně víte, že už si to na sebe nikdy nevezmete.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte nám buď poslat hlasovku na WhatsApp, anebo zprávu normálně.
0: Vrátíme se k tomu teď, Hozier na Hit Radio 2 Sweet. Hezké ráno.

0: 15 minut. Dobré ránko. Bavíme se tady o přerobování skříní, protože s podzimním počasím jsme ve skříně našli oblečení, na které jsme třeba zapomněli, anebo které nechceme vyhodit.
1: Ptali jsme se právě, co víte, že už si na sebe nevezmete, ale stejně si to tam necháte, tak Martin píše, mám tam schovanou mikinu Čas hulit, restovsky, to teda oceňuju, mám ráda.
0: A proč ji nenosí? Další zpráva, Milan, ahoj, já mám 30 let starou koženou bundu, co jsem dostal k 15. narozeninám, v té době stála 5000 a je krásná, ale to jsem měl 55 kilo, krásný chcípák jsem byl a teď už se blížím k 90, takže bez šance, ale tuhle si nechám.
1: Iris, ahoj, mám doma levisky 501, džíny z roku 67 a teďka, jak se zcvrkávám, tak je opět dopnu, to je super.
0: Ty džíny z roku 1967, to byla jiná kvalita materiálu.
2: To teda.
0: Máme tady taky několik hlasovek, pouštím tu od Zuzky.
3: Ahojky, tak já každý půl rok dětem i sobě třídím skříň a jelikož... Pak vždycky nemáme hadry, že jo, protože všechno řekne, chceš to nosit, nechceš, vyhodíme to dobrý, dáme to vždycky do toho kontejneru na ten textil, ale vždycky si tam nechávám starý legíny. Já nevím proč, já je stejně nenosím, vůbec nikdo je nenosí, ale prostě je tam vždycky mám. Co kdyby náhodou si řeknu, že jo. Takže my to vždycky máme takhle. Teď vím, že budu třeba třídit před Vánocema, jak bude vánoční úklid, ale legíny tam prostě nechám. I děravý, ale prostě co kdyby náhodou. Tak ahoj Zuzka.
1: Znám ten pocit, Zuzi, moc dobře.
0: Taky tady je parádní zpráva od Markéty. Ahoj, před 27 lety po seznámení s budoucím manželem jsem třídila jeho skříně. Našla jsem tam na zakázku šitou ošklivou koženou bundu. Ta musela být hnusná, už když ji šili. Manžel se jí nechtěl vzdát, ale já ho šikovně přemluvila, že ji vlastně už nechce.
1: Hele, mě tady ještě teďka na poslední chvíli zaujala jedna zpráva. Já mám taky schované maturitní šaty i svatební šaty. Už vím, že je nikdy na sebe neoblíknu a doufám, že až se dcera bude vdávat, tak se jí zalíbí a použije je. A v to podle mě doufá strašná spousta maminek, ale tyjo, já bych to asi jako neudělala. Já bych chtěla prostě svoje nový, jako moderní, co se mi líbí teďka.
0: Já nevím, jestli, když teda budu mluvit k vám chlapům, jo, tak co jste měli na sobě na maturáku, co? Vouvli v Podětkovi, co? No jasně, no. Takhle, děkujeme za vaše zprávy. Co můžeme říct, že tohle, co bude hrát teď, rozhodně vonošený ještě není. Huntrix, Audrey Nuna, Golden na Hit Rádiu v 8 hodin 17 minut. Tak, hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Golden, 8 hodin 20 minut a mě by strašně zajímalo, proč se s Davide poprvé za to, co tady vysíláš, postavil.
1: Zkouším, jaký to je.
0: Jaký je stát, protože jenom abyste si představili, jo, já teda když vysílám, já když mluvím, tak musím stát. David vždycky sedí a Jasmin to má tak...
2: Co na střídačku, ale stát jsem tě naučila já.
0: No proč ty stojíš, Davide?
1: Nevím, chtěl jsem to zkusit, jaký to je.
0: A jaký to je?
1: Je to normální úplně, no.
0: Hele, víc zbytečnou informaci se od nás dneska asi nedozvíte. Vůbec tank, to budou další parádní hity, no a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
7: Pipit.
8: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
9: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Bruntálu na Šternberg za Dětřichovem nad Bystřicí, budou probíhat práce údržby. No a na D48 mezi 4.5. až 8. kilometrem směrem na Nový Čín bude probíhat údržba zeleně. Raději tam nohu z plynu, ať do něčeho nevletíte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Hit Radio Zlín.

0: Summer Love. Tohle jsou Miraj a tohle jsou hity na Hit Rádiu 8.31, krásné páteční ráno. Davide, ranní update.
1: Ranní update.
2: Japonská firma proměnila hudební límec v milionový biznis. Zařízení, které funguje jako reproduktor kolem krku, získalo v crowdfundingové kampani přes 4 miliony korun. Teď míří do prodeje a vyjde zhruba na 5800. Mladí Američané se stále obtížněji finančně osamostatňují od rodičů. Podle průzkumu se na nich cítí finančně závislých 72% generace Z a více než polovina mileniálů. Přesto většina mladých věří, že se v budoucnu dokážou osamostatnit. Kosmetické firmy stále častěji cílí prostřednictvím influencerů i na děti. Některé začínají používat přípravky na pleť už kolem 8 let, přestože je podle dermatologů vůbec nepotřebují. Nevhodná kosmetika jim navíc může pleť poškodit.
0: Mě by zajímalo, vlastně jestli vy holky, Jasmin, jestli si pamatujete, kdy jste se třeba poprvé namalovali?
3: Vím, že první řasenku jsem si dala jen tak, jakože když jsme šli do nějakého divadla nebo někam na nějaký představení, když mi bylo asi 10 a že jsem ji začala používat pravidelně, tak to mi bylo 14, ale jinak jsem jako dlouhou dobu, jako ani teďka make-upy a takhle něco si tam napatlám, ale nemám jako make-up vyloženě.
4: Co ty, Michale? Ty říkáš, že to zkoušel, ale.
0: Hele, zkoušel jsem to, no tak jako sebral jsem to mámě, ne, že jo, když jsem byl malej, když jsem bylo 26, tak prostě se namaloval.
3: A to není běžný úplně.
4: To není běžný, no.
0: Znamená to něco?
4: To nám řekni ty.
0: Pojďme na muziku. Tak taky nemusíte vědět tak všechno o mě hnedka, ne? Takhle z kraje. Takhle z kraje září, jo? Hele, to si necháme až na říjen. Seš, stay na Hit Rádiu. Krásné ráno, šampioni.

0: kamarát. Be Mine, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá radost. Dopak to zvoní, Jasmin?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už od pondělka budete pravidelně v 7 hodin 10 minut slýchat v našem éteru tenhle ten zvonek a až ho uslyšíte, jděte se kouknout za dveře.
0: Protože když tam budeme stát, tak vyhráváte spoustu peněz. Kdybyste tam náhodou nestáli, no tak je vyhraje druhý den ten další a ještě přihodíme něco navíc. Mm-hmm. Dohromady rozdáme za celé září 100 000 korun, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme takhle od 7. až do 25. září. Takže štěstěna se na vás třeba usměje.
0: No prostě po víkendu hnedka v 7.10 máte možnost být první, vyhrát spoustu peněz. Detaily na webu Hit Radio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Brani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
6: Uni Hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: 8.50, tohle jsou Coldplay na Hit Radio We Pray.
1: Skončil nám, nebo končí teďka první školní týden, tak jestli vaše dítě po tomhle prvním týdnu školy přišlo domů s tím, že ho tam nikdo nemá rád, tak možná mu začíná hvězdná kariéra, protože světe div se. Když se podíváte na největší světové celebrity, tak spousta z nich byla ve škole přesně ten člověk, který ho ostatní nemuseli. Tady třeba Taylor Swift, tu nikdo nezval na večírky, to jsem měla taky tak. Selena Gomez, ta zažila šikanu na základce i na střední, Lady Gaga, ta že je jako ošklivá, Zac Efron, to byl hubený kluk, který jako moc prej nezapadal.
0: No tak jako jasně, ale ty lidi, co jsi vyjmenovala, tak alespoň uměli zpívat, že jo? Tak co máme dělat my, co jsme zpívat neuměli? Já si vzpomenu, mě vždycky říkala učitelka, jo? Když se nebudeš učit, Michale, co z tebe bude? Ty to nikam nedotáhneš. No a podívej, měla pravdu.

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Nico Santos v 8.57. Dobré ráno. No a zároveň to byl taky poslední song, páteční snídaně. Tak děkujeme, že jsme spolu zvládli vstávat celý týden, takhle, že vy jste to zvládli vstávat.
1: Celý první vlastně zářijový týden, první fakt. Školní týden. Děkujeme, je před náma víkend, takže si odpočiňte.
0: Aha, a po víkendu v 7.10, kdo pak to zvoní, budete mít první šanci vyhrát nějaký peníze, pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily k téhle soutěži, kdo pak to zvoní, najdete na webu hitradio.cz, zároveň i registraci.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak nějak zvládněte pátek, užijte si víkend.
1: A slyšíme se v pondělí od 6.
0: Jsme tady na značkách v 6.00. Tak pa.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v Bystřici pod Hostýnem u pošty je neprůjezdný jeden jízdní pruh, opravují tady cestu. To samé je mezi Sirákovem a Jasenou a momentálně, přátelé, jezdíme bez nehod, tak to tak klidně před víkendem nechejme. Vaše dopravní info, volejte na 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše. A to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Obyvatelé Luhačovic mohou v prvním ročníku participativního rozpočtu vybírat z 5 návrhů na zvelebení města. Hlasovat mohou pro výsadbu stromů v Zatloukalově ulici, nové herní prvky u knihovny, dobudování toalet u kostela, přírodní lanovou balanční stezku nebo zastřešené posezení na sídlišti Masarykova. Vítězný návrh získá 250 tisíc korun. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do čtyřhry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z dvouhry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Osakaovou.
3: Teploty momentálně teď měříme na 20 stupních Celsia, obloha je většinou oblačná. Odpoledne by se ale nakonec mohlo ukázat sluníčko a večer prej dokonce skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty naměříme kolem 30 stupňů, na Valašsku má být pouze 26.
2: Hit Radio Zlín.
3: Je sice zatažená obloha, je pátek, kamarádi, tak ať už je to počasí jakékoliv, my se mračit nebudeme. My se vám budeme snažit na Hit Radio Zlín to zpříjemnit to dopoledne muzikou, Miles Smith, Pink, anebo Nelly Furtado na začátek této hodiny. Ať už děláte cokoliv, ať už vám ta práce jde nebo nejde od ruky, budeme v tom s vámi. Zdraví vás Filip Bartek.

Taková pohodová muzika, jako když je pátek, a už se moc nechce do té práce. Nelly Furtado a Hit Radio Zlín. Kdo byl prosím vás naivní tak jako já a říkal si, že nejvíc peněz se utrácí přes prázdniny a přes léto. Potom přijde září a to je teda flákanec. Mně přijde, že žena každý den přijde s novým placením spojeným s naším dítkem. To máte učebnice, školní pomůcky, teďka nějaké boty, že jo, do školy, kroužky. Jakože kradu? Ještě ve Zlínském kraji všichni podražili. Já jsem to schválně zjišťoval. V Hradišti dražší Zuška, co jsem slyšel, v Kroměříži taky jakási stovka navíc. Schválně, napište mi, kolik jste utratili letos za kroužky. My jsme v tom podle mě jako dávno přes 10 a to toho ani tolik nemá. Že prej luxus je mít krásné auto, hobby, luxus je mít dítě s více kroužky. Jak je to u vás doma? 601 13 13 05, klidně se z toho vypište. A nebo víte co? Náš WhatsApp snese i hlasovku. Vymluvte se, dejte to ze sebe, nestyďte se. Divlu Something, muzika, kterou posílám na hezké páteční dopoledne. Ale zase, když to ty děcka baví, že jo?

0: Já jsem se vás ptal, jak to máte se kroužky? A ve Zlínském kraji totiž šly ceny trošičku nahoru. No a rozepstali jste se, co si budeme povídat. Karel mi napsal, že cože, Filipe, jenom přes 10, my dáváme 15 za hokej. Tyjo, tak to je jako drsné, drsné. A teď si představte, že máte těch dětí víc, že jo, Kájo? No, co psala Jitka, tak psala, u nás pořád flétnička, pohodička, ani to tolik nestojí. Tak nedozvěděli jsme se cenu, ale víme, že jejich dceruška od Jitušky chodí na flétnu. No já vám moc děkuji za ty zprávy a já si myslím, jak už jsem říkal předtím, prostě jedno, kolik to stojí, ale hlavně, když to děcka baví. A když je to přestane bavit, tak okamžitě zrušit a nechat vrátit peníze. Za chvilinku další muzika Like It a nádech na Hit Radio Zlín.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.

0: teď. Tweet, tweet.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupise tu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
10: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
9: V neděli 6. září v 16 hodin, nákupní centrum Čepkov Zlín.
10: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
9: Jupi!
11: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Dámy a pánové, Rose, Bruno Mars, u toho, jak to šlapalo, to je paráda, že? A taky možná někdo jste slyšeli bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Ne, to nebyly bicí z té písničky, to je Světový den srdce. Víte, jak jste na tom? Jakože, jaký máte třeba tlak? Jaký podíl vašeho těla tvoří svaly, jaký tuky. Dneska v Centru Zlín Malenovice máte možnost se nechat proklepnout, a to úplně zdarma, a navíc ještě bez objednání. Od 11 hodin, máme ještě pořád čas, do 7 do večera se budou v Centru Zlín Malenovice všem zájemcům věnovat odborníci, kteří změří krevní tlak, obvod pasu, složení těla, vodu v těle. No a výsledek sami zřejmě s vámi na místě proberou. K tomu k ruce budou i nutriční terapeutisté, kteří s vámi rovnou mohou sestavit jídelníček, pohybový plán a tak. Celé to má pod palcem spolek Zastavme nadváhu a obezitu. A podrobnosti můžete najít teda i na webu Zastavme nadváhu a obezitu.cz. Ale dneska je možnost se nechat proťuknout přímo na místě v Centru Zlín Malenovice. Tak připomínám, mezi 11. a 7. večer. No a posílám muziku, která nezvedá tep, ale pěkně jako dostabilizuje.

0: Taliáni jedni, jak by se řeklo tady u nás na Moravě. Dlouhé zná Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne. Já se s vámi musím o něco podělit. Já strašně miluju sýry. A že proto jako jak si to ke mně táhne jako tu Itálii. No ale poslední dobou mi přišlo, že to, co běžně kupujeme domů, že chutná nějak jinak. Říkal jsem si, tyjo, divné se mi nějak změnily chutě. A dneska se tak dívám u snídaně na ten obal a v názvu EIDAM chybí písmenko. Normálně začali prodávat úplně stejný obal, ale jiný název. Už to není EIDAM, ale je to EDAM. A já říkám, to tak to si vygooglím teda. Tak jsem se podíval na internet a to je úplně něco jiného. A já normálně v domění, že jako něco se se mnou děje, stárnu, po 40 se mě mějí chuti a oni normálně mě změnili oblíbený produkt. Na to posílám muziku z Hit Radia Zlín, Blink 182, I Miss You. Možná to máme, máte taky, tak schválně se podívejte na ten obal, že už to není EIDAM, ale je to EDAM.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Vstávej, musíme se rozejít.
10: Kolik je hodin?
9: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
10: Jo, to nejde tak nahonem.
9: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
10: Za 5 minut, jo?
9: S námi zapomenete, co je čekání.
11: Internext. Internet děláme my.
12: Jste ze Zlína a okolí?
13: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
12: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
13: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
12: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
13: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
12: www.oaza-klidu.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: A holky by se mohli zbláznit, že Enrique Iglesias na Hitrádiu Zlín. Za chvíli 10 hodin a prej někteří koaliční partneři kritizují chystaný rozpočet. Komu se to nelíbí, tak to vám řekneme ve zprávách. A konkrétně to řekne za chvilinku Jana Lipovská. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy mezi nájezdy u Otrokovic psal Franta, že je hustší provoz. Děkujeme za info. No a už teď nás policie upozorňuje na nedělní omezení. Ve Zlíně se totiž bude hrát fotbal Zlín proti Teplicím, takže u stadionu bude lidno. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949, málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
14: Hezké dopoledne. Je 10 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Koaliční partneři předsedové Motoristů a SPD Macinka a Okamura kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo. Píšou to Novinky.cz. Obyvatelé Zlína letos poprvé uvidí Kudlovskou přehradu bez vody. Povodí Moravy začne vypouštět v listopadu kvůli špatnému stavu bezpečnostního přelivu. Ještě před vypuštěním nádrže rybáři odloví ryby a oprava přelivu začne na jaře příštího roku. Hotovo má být do konce července. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. Tenista Jakub Menčík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Tina.
1: Sluníčko se ukázalo na některých místech Zlínského kraje, nám teda svítí na studio na Mlacové. Dnešní teploty se mají vyšplhat až na 30 stupňů, ale většinou bude zatažená obloha. Odpoledne se to začne ale protrhávat a ukáže se i polojasno, večer skoro jasno. Na Valašsku tam bude trošičku chladněji, 26 stupňů Celsia.
12: Hit Radio Zlín.
1: Ať budete kdekoliv, je pátek, to je ta nejlepší informace, kterou vám můžu dát. Zdraví vás Filip Bartek, jo, ještě o muzice něco. Ellie Goulding pro vás.

Báječné Číra na Hedrádiu Zlín pro vaše krásnější páteční dopoledne. No a já mám jednu zprávu pro řidiče, kterou mi volala Marta, jestli jsem si to dobře zapamatoval. Ano, Marta. Nájezd u Otrokovic na Hradiště Praje, tam úplná divočina, že je tam hozená stopka, jsou tam kužely a jezdí se jedním jízdním pruhem. A že jestli tam nebude nějaká bouračka, tak to prej bude zázrak. Tak děkujeme za info a buďte tam opatrní, přátelé. Kdybyste dneska ale naopak odpoledne jeli třeba přes Valmeza, nebo i teďka dopoledne, že jo, v rámci nějaké pracovní cesty, vemte to přes ulici Vodní, nastavte si to do navigace, protože v jedné části to vypadá sice skoro jako smeťák, ale nenechte se zmást, to si tam děti staví a postavili bunkry. Ve Valmezu mají něco, co by si přálo podle mě úplně každé malé dítě. Dobrodružné hřiště, takhle tomu říkají, kde máte k dispozici

0: Možná jste si zpívali Alibi, nebo teďka tohleto.
1: A nebo umíte taky jedno pobrukování, které jako berání duc.
0: Já zkouším, jestli zpozorníte, když se zazní tenhle ten signál. Já si myslím, že to zafungovalo. Fanoušci Zlínských Beranů zaplní zítra tržiště pod Kaštany. A víte proč? Protože mezi 10. a 16. hodinou tam na vás budou čekat samozřejmě hráči A týmu a spousta hokejové zábavy pro celou rodinu. A samozřejmě u toho nebude chybět ani Hitradio Zlín. Tak navíc v tenhle ten den si můžete ještě nahrát vzkaz Beranům do kabiny na novou sezónu. Prostě se připravit a potom do toho naskočíme všichni společně. No a co si teďka dáme společně, je taky muzika. Ať už jste v práci, nebo už se těšíte na zítřek, jak se budete podívat, jaké jsou nové dresy a kdo se vám podepíše na ten právě dres, který už třeba nosíte x tou sezónu na stadion, tak muzika, ta je přichystána na Hitradio Zlín vždycky. Leony a Linkin Park na páteční dopoledne.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Takhle krásný pátek si děláme. Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio Zlín. Kamarádi, chodíte sem tam na náš web? Jakože měli byste přidat, protože se tam dozvíte všechno o soutěžích, o nás moderátorech, vidíte tam, co zrovna hraje, a já jsem tam narazil na top strop věc. Na Hit Radio Zlín.cz se dozvíte, jak se dostat ke kinosedačkám. Slyšíte dobře? Kino Květen ve Zlíně je dává k dispozici, protože bude probíhat výměna. Jen si to představte, že máte doma kumbál nebo garáž nebo prostě něco, kde budete mít sedačky z kina, klidně v obyváku. Je to úplně jiný svět naraz. A jak by vám všichni kamarádi rádi chodili, klidně i právě do té garáže, nebo já nevím, někam na půdu. Jarda má sedačky z kina, takhle by to bylo, prostě nejvíc. Já vím, o čem mluvím, protože naši mají v Nivnici na chatě taky sedačky, je to už strašné roky a nejvíc všichni chtějí sedět pod pergolou právě v těch kinosedačkách. No a jednu takovou star, je možná z filmových pláten, ale taky ano, na filmovém plátně byl Robbie Williams. Takovou star vám zahraje teďka na Hit Radio Zlín. Hezký pátek a hezké páteční dopoledne.

0: Muzika v rytmu, jako byste už balili pátek a věci ze stolu a utíkali rychle domů. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio Zlín. My jsme u té práce, víte, co zjistila kontrola na ministerstvu zdravotnictví? Co dělají úředníci? Že jsou to lidi jako každý jiný. Během práce sjíždí prej Facebook, brouzdej po seznamkách a podobně. Kdo nebyl během práce na Facebooku nikdy, hoď monitorem, jo? Protože tohle fakt jako děláme úplně každý. Ale jako jeden extrém se tam našel, řeknu vám, den úředníka, jo? 4 hodiny Facebook, potom videa, pak čtení článků, různě jako na internetu, no a potom si pořešil nějaké platby vlastních složenek. Jako, ano, někdy se to přežene, a to bývají podle mě pátky, že v pátek se jako moc nechce dělat, no jo. Ale my vám do toho dělání, aby to právě šlo, abyste se přemohli a dotáhli to do toho konce, tu kárku páteční, tak posílám další muziku. C'est la vie, anebo Lady Gaga už za chvíli z Hit Radia Zlín.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
12: Uni Hobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Rostou nám ceny anebo nerostou v České republice? Zaměří se na to Jana Lipovská ve zprávách už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, kdybyste jeli z Těšnovic, na Velké Těšany, tak pozor, tady běhají koně po vozovce a mezi Biskupicemi a Luhačovicemi řeší policie nehodu osobáku. Vaše dopravní info, volejte na 601 13 13 05.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos. Prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Vinotéka Double Wine, výpěv Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine, v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9% z červencových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Valašské Meziříčí připravuje obnovu městského hřbitova. Už příští rok by se mohl rozrůst o nová kolumbária, zeleň, parkovací plochy a nový vstup. Radnice dokončí projekt a pracuje na dalších etapách rozvoje této lokality. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Mallorca. Distanc už si odpykal.
0: Obloha je zatažená, ale během dne se nám nakonec ukáže sluníčko. Teploty budou letní ve Zlínském kraji 27 až 30 stupňů a na Valašsku naměříme pouze 26, ale i tak to bude furt super.
8: Hit Radio Zlín.
0: Já vám řeknu, jak se k penězům dostat od příštího týdne, ale taky pustím skvělou muziku. Minelli Rampampam na začátek. Hit.

0: takovéhle ticho. To možná znáte, když už je třeba noc, ale já když jsem vyrůstal na paneláku, tak tam pořád slyšíte, že se někde něco šoustne, že se něco objeví na chodbě a já jsem hnedka, když jsem byl malý, tak jsem si bral stoličku a zíral do kukátka, co to za dveřmi se děje, jestli tam takový jako špioni jste byli, taky jako já, tak se vám to bude hodit.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Od pondělí totiž startuje na Hitrádiu Zlín soutěž Dopak to zvoní a v září rozdáme 100 000 korun, ale jenom těm aktivním. Do soutěže se totiž musíte přihlásit přes náš web hitradiozlin.cz a potom každý den, všední den kolem 7.10 ladit Hitrádio Zlín právě v našem éteru. Se ozve zvonek a my máte půl minuty na to se jít podívat, jestli někdo nestojí právě za vašimi dveřmi. Za těmi dveřmi, které jsou zaregistrované. A nemáte tam někoho, kdo vám nese prašule. Bank začíná vždycky na 5 000 a když si je prostě někdo nevyzvedne, tak to navyšujeme na další den o vyšší a vyšší částku. No, já si myslím, že takhle se jako jenom podívat za dveře, jestli vás tam nečekají peníze. Je velice dobrá aktivita po ránu. 7:10 každý všední den. Kdo pak to zvoní na Hitrádiu Zlín?

0: postupně pomalinku našlapuje právě jako ten víkend, že jo? Somebody that I used to know na Hit Radio Zlín. Kamarádi, že je Baťův Zlín architektonickým unikátem, to se ví už dávno, mluví se o tom ve světě, ale naše krajské město má špendlík na další exkluzivní mapě, přátelé. Zikmundova vila se totiž stala součástí sítě Iconic Houses. Patří tak na seznam architektonických perel 20. století. Na tomhle seznamu jsou veřejnosti přístupné domy z 30 zemí světa a nově teda zlínská Zikmundova vila. Já jsem tam sám kdysi byl a když se dostanete na prohlídku, tak vás 100% jako mě dostane poličkový systém, kam se jako hrabou dnešní hliníkové regály. Tam to mají ve dřevě a můžete to prostě upravit třeba podle výšky knížky. Je jaký rým? Já posílám něco, co se taky hodně rýmuje. Muzika, že jo, tam jsou vždycky verše. Coldplay, Viva La Vida na Hit Radio Zlín už za chvíli.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na to makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

kamarádi, před pár hodinami Miley Cyrus vydala nový videoklip. Chlapi, jestli si chcete započít, můžete se na to podívat. Je to hodně odvážné. Ale někteří se už takhle dopoledne potí při pátku, protože je jim trošičku hůř. Včera v Nivnici už zapalovali hody, ale kdybyste se chtěli rozjet napříč naším zlínským krajem za kulturou, tak je pořád z čeho vybírat. Já bych toho využil. V zimě totiž budeme sedět doma, tak už tolik akcí nebude. No ale kdo je třeba fanoušek Tatrovek, tak každý jsme měli takovou tu oranžovou plastovou, co jsme se na ní pouštěli z kopce a byli jsme dodraní, ale byla to velká dětská zábava. Zítra vyrazí legendární Tatrovka z prostřední Bečvy přes Frenštát, Kozlovice až do Kopřivnice. Bude to prostě krásná, spanilá jízda, velká podívaná. No komu zase víc voní jídlo než nafta, tak v Zašové mají Love Food Festival a bude to hlavně o lásce k jídlu, ale taky s pořádnou muzikou, protože kromě toho, že se tam mega nadlábnete, tak jsem se díval na ten line-up a je tam spousta i cymbálovka, ale Mňága až Dorp jako parádička, že ze Zlínského kraje. No já posílám jednu taneční pecku. Tak trošku na střídečku to musí být, že jo? Co? Folklorního a něco jako ATC.

Báječný Pokáča, Solitaire na Hydrádiu Zlín. Na Pokáče se když si zeptali, co ho opravdu dokáže naštvat, tak říkal, že když prohraje Sparta, nebo že když je venku fakt škaredě, tak pokud máte alespoň část stejně, tak vás potěším. Zítra se sice má ochladit, dneska je taková zatažená obloha, ale začátkem příštího týdne zase má být pořád teplo. Já tohle to úplně zbožňuju. Jak pořád můžete vyrazit prostě z baráku jenom v tričku a v kraťasech, protože víte, že odpoledne se to bude dát zvládnout a že to ráno jak si přežijete. Užijte si víkend, společně se uslyšíme zítra odpoledne, ale já posílám teď ještě muziku Tom Odell anebo Adam Lambert na Hydrádiu Zlín.

0: kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Beraní zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz
9: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
13: Musíš se rozkokrhat ještě.
14: Jsi byl na nějakým rokovým koncertu včera, ne?
12: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
14: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému, hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má pindělka.
11: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: si si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opravuje se povrch silnice přes Jasenou, projíždí se Kyvadlově. Stejná situace je v Hlinsku pod Hostýnem a taky na konci Bystřice pod Lopeníkem směrem na Starý Hrozenkov. Počítejte s drobným zdržením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření, souvisí to s incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar, o jaká opatření jde, ale neupřesnil. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. V srpnu na české železnici zemřelo 23 lidí, je to nejvíce za jeden měsíc od začátku letošního roku. Za prvních 8 měsíců roku eviduje drážní inspekce celkem 114 usmrcených, loni jich bylo o 24 více. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slávií, a to kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zodpovídat také ostravský Baník. A teď ještě něco z regionu.
1: Ve Zlíně se nám brzo naskytne nezvyklý pohled. Hudlovská přehrada v centru bude vůbec poprvé zcela vypuštěná. Povodí Moravy totiž musí opravit bezpečnostní přeliv, který je ve špatném stavu. Podle Mladé fronty Dnes začne vypouštění v listopadu. Samotná oprava přelivu začne na jaře a potrvá zhruba do srpna. Pak se Kudlovská přehrada bude znovu napouštět.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mraky nad regionem by se měly postupně rozpouštět a odpolední maxima na východě Moravy dosáhnou až ke 30 stupňům. V sobotu dopoledne pak dorazí přehánky. Odpoledne má být ale zase hezky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu. A ano, další srdcovky jsou tady. I dneska to bude opravdu nabité. Chesney Hawks, Otavan, MC Erika Barbara a taky Moby. No ale na start, prosím vás, tu máme song z roku 95. Jeden z největších a nejznámějších Eurodance hitů 90. let. Naprostá, fantastická pecka. Určitě ho znáte a určitě si ho budete zpívat. La Bouche a Be My Lover. Hitra.

0: První dnešní srdcovka Labuša, Be My Lover, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my pokračujeme směle dál. Dámy a pánové, teď nás totiž čeká fantastická srdcovka, která je nejenom skvělým songem, ale taky jí máme velmi dobře spojenou s filmy o Jasonu Bournovi. Agent Matt Damon asi znáte, nebo téměř určitě znáte. No a u titulku všech těchto filmů zní jeden z nejslavnějších songů Mobyho. Který je naprosto skvělý. Je to tak Moby a Extreme Ways, rok 2002, právě teď do vašich uší.

0: oproti jejich klasickým, energickým, anglicky zpívaným klubovkám je tohle odklon.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla naše další dnešní srdcovka. MC Erik a Barbara, Keď príde láska v éteru Hitrádia. Song z roku 95. Krásná balada. Krásná, možná jich měli udělat víc těhle. Každopádně, my se teď od balad přesouváme k pořádnému disku. Dámy a pánové, společně jdeme do roku 1980, protože o rok dřív vyšel song ve francouzštině. No a o rok později ho předělali do jeho mnohem slavnější anglicky zpívané verze. A takovým ústředním bodem tohle songu je to, že hláskujou slovo disco. Možná už tušíte. Tohle jsou Otavan. Song, který vás rozhodně nenechá v klidu. A disco jako další dnešní srdcovka, tak si to užijte.

0: Britský zpěvák Chesney Hawkes. Posloucháte Hit Radio, to byla další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tenhle song, typický One Hit Wonder, mimochodem vznikl k filmu Buddy's Song, kde Chesney Hawkes hrál hlavní roli. Pravdou je, že už se mu nikdy nepodařilo vydat takhle úspěšný song. No a to je skoro všechno. Ano, ale ještě nás čeká jedna srdcovka a ta je opět na vás, ve vašich rukou. Stačí vzít telefon, napsat na 777-937-777 a pozor, protože je to srdcovka, víte jak, narozeninová. A tak je opět ten čas, kdy napište svůj rok narození, jo? No a jeden z nich vyberu a dáme si topovku, která v té době hrála. Takže pojďte napsat 4 číslíčka, váš rok narození. Sama jsem zvědavá, kam se dneska společně vydáme. Do uší už za chvilku Linkin Park nebo Taylor Swift.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Vstávej, musíme se rozejít.
6: Kolik je hodin?
5: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
6: Jo, to nejde tak nahonem.
5: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
6: Za 5 minut, jo?
5: S námi zapomenete, co je čekání.
7: Internext. Internet děláme my.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Izomat stavebniny.
16: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
17: Stačí si vybrat.
16: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
17: Izomat.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift v éteru Hit Rádia, přeju krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je čas na vaši srdcovku narozeninovou, takže jste psali váš rok narození a nakonec jsem vybrala zprávu od Pavla. Ten totiž píše: ahoj, 1981 a zrovna zítra mám narozeniny. Tak Pavle, všechno nejlepší. Myslím, že je rozhodně co slavit, protože v tvém roce to na songy bylo poměrně bohatý. Ať už šlo o Dianu Ross, Johna Lennona, Erika Springfielda, Phila Collinse, nebo vznik naprosto legendární skladby, za kterou stojí naprosté ikony Queenie a David Bowie. Totiž dali dohromady Under Pressure. Takže všechno nej, jdeme slavit. S tímhle songem to půjde samo.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio. Uzavíráme první týden školy. Neuvěřitelný, jak to uteklo. Ještě chvilku, před chvilkou prázdniny, no už jsme zpátky ve školních lavicích. Mimochodem, pokud náhodou se třeba vašemu dítku ve škole úplně nedaří a nejsou to takový ty miláčci třídy, nezoufejte. Naopak, mají totiž díky tomu mnohem větší šanci uplatnit se v showbiznesu. Protože statisticky každá velká světová hvězda měla ve škole problémy. Jo, Demi Lovato, tak s tou se ve třídě prakticky nikdo nebavil. Teď toho asi teda litujou, jo. Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party. No a teď by jí za to bejvali i platili, že jo, aby přišla. Selena Gomez zažila šikanu na základní i střední. Lady Gaga poslouchala strašný komentáře kvůli svojí ošklivosti. Dokonce jejich spolužáci založili facebookovou stránku, že se nikdy nestane slavnou. No podívejte, jak jim to předvedla. Takže nenechat se tím vůbec vystrašit, jo. Prostě, když to nejde ve třídě, bude to ve světě. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás Lily Ellen, Mark Ember nebo Ed Sheeran.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Crocodile Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Lily Allen a Not Fair, posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou, za chvilku Lady Gaga nebo One Direction, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na D1 u Kroměříže směr Brno. Před sjezdem na Kroměříž východ stojí odstavená dodávka. Na konci Biskupic směrem na Luhačovice hlásí řidiči velký kámen na silnici. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Uni Hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zástupci sněmovní opozice se dnes obrátili na ústavní soud, navrhli, aby zrušil část novely rozpočtových zákonů. Kritizují změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
10: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
9: Nejvíce výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Ve druhém kole tenisového US Open včera uspěli i Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Česko tak má ve třetím kole posledního Grand Slamu sezony ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. A teď ještě něco z regionu.
11: Část vyhořelé budovy 34 ve Svitu nebude možné zachránit, tak zní verdikt odborníků. Hlavním důvodem je, že by pokus o oddělení rohu od zbytku budovy a snaha ho zachovat představovaly nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Demolice se proto po víkendu znovu rozběhne a zbytek torza by měla najatá firma odstranit během týdne.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Oblačnosti nad východem Moravy ubývá a teplota jde nahoru. Maxima se zastaví až u třicítky. Během noci se ale mraky zase vrátí a zítra dopoledne má na většině území zapršet.
12: Krásné páteční odpoledne, 2:13 a ano, pokud jste si náhodou nebyli jistí, opravdu je pátek. A k tomu samozřejmě ten nejlepší soundtrack One Direction, Lady Gaga a teď taky Katy Perry.

0: or another.
1: One Direction v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Prosím vás, pátek, to je jasný, jo? Úplně slyšíte to volání, že trošku si vyhodit z kopínka, zválcovat svědomí, vědomí, morální zábrany. Každopádně, pokud to opravdu plánujete, tak jenom taková malá technická k tomu, protože Češi údajně stráví v kocovině celý jeden rok života, což je teda brutál. To je šílený. Rok života v kocovině. Au. Spočítali to teď mimochodem lékaři, takže asi na tom něco bude. A zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my, křehké polovičky, celých 9, což je teda strašný. Tak jenom až půjdete, jo, a třeba tak kolem 11. 12. budete hezky rozveselený, tak si na mě vzpomeňte a dejte si trochu vody. Asi to nebude žádnej zázrak, ale bude to lepší. Alan Walker právě teď.

0: možný, že zrovna takhle při pátku možná přišla ta myšlenka, kolik peněz bychom potřebovali, abychom mohli šéfovi zamávat, odejít z práce, navždy. Protože většina z nás si myslí, že potřebuje třeba miliardu, jo. Realita je ale mnohem nadějnější, dámy a pánové. Není to tak strašný. Pokud jako pár třeba utratíte 80 tisíc měsíčně, tak má vaše svoboda cenovku 21,5 milionu korun. Jako takhle. Není to miliarda, i tak je to číslo samozřejmě brutální, jo, jen tak takhle z kapsy říct, mám 21,5 mega šéfe, čau. Tak pokud zatím jste třeba stejně jako já spíš v mínusu, tak musíte šéfovi ještě projevit trošku úcty, ale hele, jednou se tam dostaneme. Do uší další hity čeká nás za chvíli Alex Hepburn nebo Alvaro Soler.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
6: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
5: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
5: Jupi!
7: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

Strobů kilo za 99,90. Olmíci jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Naši tenisté aktuálně září na US Open, no ale pozor, zářit budou celé září, protože už 18. a 19. září se v Praze utká náš tým se Spojenými státy v rámci Davis Cupu. Jo, po 13 letech se vrací tenhle tenisový svátek i sem k nám do Česka. Takhle, když se to stalo naposled, vyhráli jsme. Jo, já si myslím, že není důvod, proč by se to nemělo zopakovat. Navíc se na kurtu představí naše absolutní špička. Jo, Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, tam prostě není o čem. Jo, kluci válčujou, koho můžou. A vy máte stále ještě možnost tohleto zažít naživo. Neskutečný zážitek, jo, přece jenom my ten tenis prostě umíme. Takže pokud byste si to chtěli vychutnat, máte možnost, mrkněte na autoarena.cz, lístky stále ještě jsou, tak držím pěstě, ať si ty svoje ulovíte a hlavně, ať si to užijete. No a teď si můžete užít Kelly Clarkson a Behind the Hazel Eyes.

0: Stumbling na Cyril, posloucháte Hit Radio, je pátek a to znamená, že pondělí je na dosah. To může být nepříjemný, ale s námi ne.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dámy a pánové, protože právě v pondělí poprvé vyrazíme za vámi. Ano, tady v éteru v 7:10 přesně zazvoní Míša s Jasmin u někoho z vás. A vy musíte do půl minuty otevřít dveře. A pokud za nimi spatříte naši hlídku, prachy jsou vaše. Je to tak. Takhle jednoduchý. Pokud máte registraci na hitradio.cz, jste automaticky ve hře. Takže doporučuji, jestli tam budete registrovat na 7:10, přemýšlejte, kde v tu dobu rozhodně budete. Ideálně každý den stejně. Nemusíte otevřít přímo vy někdo ty dveře, ale otevřít musí. Protože pokud ne, tak budeme vždycky navyšovat bank o další tisícovku. Jo? To bude to jízda. Tak doufám, že jste ready. V pondělí vyjíždíme. A pokud nemáte registraci, tak běžte hned na hitradio.cz. Do uší za chvíli Meduza, Good Boys nebo Poetika.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
9: Uni Hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Moonlight, Nico Santos, Peter Hitrádia, těsně před 14. hodinou, za chvilku Evanescence nebo Dermot Kennedy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D55 se z Hulína na Napajedla stojí před sjezdem na Otrokovice porouchané auto, tak opatrně. Opravuje se povrch silnice přes Jasenou, projíždí se Kyvadlově, počítejte s drobným zdržením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
9: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz Pipit.
10: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
13: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letošní léto kvůli suchu a vysokým teplotám houbám nesvědčilo. Po vydatných deštích z posledních dnů se ale situace obrací. Dokládá to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Více už říká jeho mluvčí Lenka Hajková.
14: Mapička se nám konečně začíná mírně zelenat, což znamená, že se významně vylepšují vláhové podmínky pro růst houb. Ta mapa je nastavená nejenom na srážka, ale nastavená i na teplotu vzduchu. Ty teploty kolem 20, 25 stupňů jsou v podstatě pro ty houby ideální.
13: Největší šanci mají teď houbaři ve vyšších polohách. V chladnějších horách se totiž voda z půdy odpařuje pomaleji. Schodek rozpočtu v příštím roce nebude navrhovaných 389 miliard korun, řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Strana včera navrhovala hnutí ANO úspory ve výši zhruba 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová ale poté uvedla, že vidí prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou úspěšný vstup do Ligy mistrů. Pardubice včera na východě Čech deklasovali polský tým Tychy 6-0, Plzeň na domácím ledě zdolala švédské Regle 4-0. Naopak se nedařilo Liberci, který hrál jako jediný venku a na ledě finského Tapara Tampere prohrál 3-6. A teď ještě něco z regionu.
15: Na jižních svazích ve Zlíně se v neděli otevře nové dobrodružné hřiště. Na ploše po Šmoulím městě budou mít děti k dispozici nářadí i materiál a můžou si postavit třeba domečky nebo opičí dráhy. Děti do 7 let potřebují doprovod, těm starším pomůžou vyškolení lektoři a dobrovolníci. Hřiště bude otevřené vždycky ve středu a v neděli od 13 do 17 hodin. Vstup je zdarma.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: Oblačnosti nad východem Moravy ubývá a teplota jde nahoru. Maxima se zastaví až u třicítky. Během noci se ale mraky zase vrátí a zítra dopoledne má na většině území zapršet.
0: Přeju krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině. Pátek, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejvíc nejlepší hity. Ne nejlepší, ale nejvíc nejlepší. A právě teď Evanescence a Bring Me to Life.

Evanescence za námi v éteru Hit Rádia, před námi pravda nebo bullshit. Dámy a pánové, tohle mě hodně zajímá. Trošku to rozvedeme, jo. Protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozzuří, když někdo nepoužívá blinkr. A že jich je. Nebudem ukazovat prstem, samozřejmě, jo. Přece jenom ta páčka je až u vaší ruky, že jo. Navíc má asi tak 10 gramů, takže ono je to náročné, jo, použít ten blinkr. Mě zajímá zásadní věc. Taky vás to rozčílí? A případně, co byste daným řidičům vzkázali? Ve vší slušnosti samozřejmě. 777-937-777. Rozčílí vás lidi, co nepoužívají blinkr, nebo je vám to úplně fuk? Další hity k tomu.

0: Dermot Kennedy v éteru Hit Rádia a teda tohle vás pěkně rozohnilo. Naprosto právem bych chtěla říct, řešíme pravda nebo bullshit, protože údajně 44% z nás zaručeně na silnicích rozduří, když někdo nepoužívá blinker. Vypadá to, že je nás dokonce víc. Alex píše, myslím, že to je víc než 44%. Existují základní věci. A silnice nebo dálnice nejsou hra v sáhy. Blinker je základ. Kdo to nepoužívá, ten je... Dál jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Tak dobře, vypípáno, děkujeme. A Renata píše, denně jezdím do práce přes celou Prahu, to je tam i zpět cca 100 kilometrů. A těm, co nepoužívají blinker, bych na volant namontovala plácačku a za každé neukázání změny směru jízdy bych tu línou ručičku plácla. Myslím, že je to dost nebezpečné. Naprosto souhlasím, máme tady taky hlasovku od Ládi.
1: Zdravíčko všem a krásný pátek a krásný víkend. No, mě to teda rozčílí, protože já pracuji jako řidič, rozvážím zboží a nejvíc mě to naštve, když prostě ty lidi nejsou schopní ani na tom kruháči dát blinker kam odbočej. Já si myslím, že ještě nikomu se nestalo, aby díky tomu, že bude mačkat blinker, bude mít z toho kýlu. Takže chci poprosit všechny tyhle ty řidiče, kteří to nedělají, aby to začali dělat, protože je to o tom, o ohledu plnosti ostatním řidičům. Mějte se hezky, ahoj.
0: Amen, Láďo, naprostá pravda. Pište dál, co vy a tyhle ty nemačkači blinkerů, jak to s nima máte vy? 777-937-777 a k tomu další skvělý hity. Právě teď Imagine Dragons.

0: Kateřina Marie Tichá s námi na Hit Radio. Pravda nebo bullshit, rozčílí nás doopravdy tolik, když lidi na silnicích nepoužívají blinkr? Odpověď je ano, na tom jsme se tady dneska docela shodli. Adéla píše, drahá auta nemají blinkry v povinné výbavě, proto je řidiči nepoužívají. No nic, to bylo škodolibý. Lída píše, nekompromisně, 1000 korun pokuta. Vzkázala bych těmto nezodpovědným řidičům, že jde o to nejcennější. Lidské životy a někdy můžou být ohroženi taky jejich děti, těmito řidiči. Takže ano, dámy a pánové, shrnula bych to ještě hlasovkou od Zdeňky, to si za rámeček nedáte.
1: Ahoj, ahoj. Hele, takže když někdo nebliká přede mnou a třeba zastaví na krajnici, tak to kvetu úplně, protože musíš zabrzdit, kolikrát si to ani nevšimneš, že stojí. Takže jako jo, mohli by blikat, no, kamarádi. Všichni by mohli blikat. A že jich je, co nebliká, nebo když odbočujou. No, pána boha. To mi dává. Čau, Zdenka.
0: Slyšíte to, jo? Takže opatrně, nebo si na vás Zdenka někde počká. Blikejte, fakt. Tak

0: Pokud někam dneska vyrážíte, tak držím pěstě, ať všichni blikají, jo? Další hity k tomu za chvilku už Miles Smith nebo Tom Walker, tak buďte s námi.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. KIK. Víc než si myslíte.
7: Berani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
13: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
3: Musíš se rozkokrhat ještě.
4: Jsi byl nějakým rokovým koncertu včera, ne?
2: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
4: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 €.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tom Walker dohrává v éteru Hitrádia. Přeju krásné odpoledne. Konečně je pátek, doufám, že vás čeká volný víkend, alespoň většinu z vás, že si prostě odpočinete, jo, dáte trošku nohy nahoru, možná si i dneska třeba trošku vyhodíte z toho kopítka, jo, my k tomu samozřejmě budeme mít ten perfektní playlist. V 6 hodin klasicky startuje Hit Radio Classic a to znamená, že opět se bude cestovat časem a prostorem, ano, společně s tím nejlepším, z 80. a 90. a taky milénia. No a i dneska jsou tam doslova poklady. Phil Collins, ten prostě nemůže chybět. Připojí se k nám taky Cats and Move. Legendární song Give It Up. A abyste se na to dostatečně navnadili, tak právě teď song z roku 2002. DJ Semi a Janu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Za chvilku, 3 hodiny, já se s vámi tak loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátku. Nepřežijte to, jo, víme, jak to dopadne s těma kocovinama. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
3: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo, šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou, v poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
4: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
3: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
2: Hit Radio Zlín. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Crocodile Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
11: Uni Hobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Holešov, přes náměstí doktora Edvarda Beneše, tady se nám došetřuje nehoda osobního auta s chodcem. Na místě policie, tak projíždět opatrně, 601 13 13 05.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Část vyhořelé budovy 34 ve Světu nebude možné zachránit, tak zní verdikt odborníků. Hlavním důvodem je, že by pokus o oddělení rohu od zbytku budovy a snaha ho zachovat představovaly nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Demolice se proto po víkendu znovu rozběhne a zbytek torza by měla najatá firma odstranit během týdne. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí. Dnes to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Známe vítěze satirické Nobelovy ceny. Získávají ji výzkumníci, kteří neobvykle a nápaditě přispěli vědě. Cenu získal třeba tým, který zanalyzoval evoluci líbání, anebo vědci, kteří zkoumali, jestli se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní. Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Šubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Naštěstí tady od toho rosničku. Tak, teď můžeš.
7: To ti vyšlo, tohle se nepočítalo, tak teď jo, počkej. Je teplo a bude slunečno.
0: To bylo lepší.
1: Možná nejsme největší krát.

0: A to se teďka hodí, protože my tady budeme vlastně svým způsobem řešit takový zvláštní doping za malou chvilku, a to CBD, protože se nějaké ty automaty ruší a mě by zajímalo, jak jste na tom vy s CBD, tak jak jsi na tom ty s CBD?
1: Já užívám jenom CD ještě stále.

0: Tady pochopitelně odpolední show i při pátku na Hit Radio Zlín. No a město Kroměříž teďka bojuje s automaty s CBD produkty. Konkrétně jeden ještě zůstal teda na Zacharu, ten pravděpodobně taky velmi rychle zmizí. A nabízí se vlastně ta otázka, co vy a CBD? Jestli vůbec víte, o co jde? Víš, to můžeš asi nejlíp popsat, abych to popsal.
1: Tuším, že to je nějaký prostě výtažek z konopí, který ale nemá takové ty účinky toho, že tě prostě zulí, takže
0: tak.
1: Prostě jo. Pozitivní účinky trávy bez zhulení, takhle nějak.
0: Jo, ano, já tady čtu, že to je cannabidiol, abych to řekl nějakým způsobem odborně, a co je podstatné, na rozdíl od THC nemění psychiku a nevytváří závislost, tak všichni asi známe, nebo jsme slyšeli někde ve filmech, jsme možná viděli takové zkušenosti, kdy si někdo třeba tu zelenou věc zkusil a bylo mu z toho zle a chytil takzvané psycho, nebo něco podobného.
1: Takže tohle to nespůsobí prostě. Tohle by mělo být takové to naopak jako sklidnit hlavu a tak podobně.
0: Ale kdybych si to vzal hodně, tak nevím, co se stane. Takže tam jde o to, že málo kdo z nás ví, jak si to třeba správně dávkovat, s tím se hodně bojovalo. No tak ale otázka na vás, jestli teda to CBD jste využívali, zkusili, jestli vás to třeba vůbec neláká. Je to vůbec populární, protože všude se to ruší, mně přijde. Tak otázka, jestli je to dobře.

0: my jsme hnedka ze startu, no pátku se to hodí, jo, na Radio Zlín, polední show otevřeli téma CBD, protože ty automaty s těmi produkty se postupně ruší, v celém Zlínském kraji, tak si všímám. A otázka, jak to máte vy, no tak Radek, já to používal docela pravidelně před spaním, když jsem měl horší období, teď už vůbec, úplně jsem na to zapomněl, jak jsem to přestal potřebovat.
1: Takže je to o tom, že to má sklidnit, teda chápu to správně, asi jo,
0: asi byl divoký,
1: tak blahodárné řekl... účinky na organismus.
0: Zajímavý. Já s tím teda musím podotknout, já s tím zkušenost nemám absolutně žádnou, vůbec jako, já jsem to jenom někde viděl, to je všechno, co s tím mám. Hanka, nikdy, proč jsi to říkala?
1: Já nevím, nějak ti to nevěřím, mám pocit, že kecáš.
0: Jo takhle, já jsem si myslel, jestli ty nechceš něco říkat. Hanka, nikdy jsem to neskusila, ani mě to neláká, hlavně to je ale tím, že vlastně nevím, jaké míře, nebo co to způsobí se mnou a hlavou. A to je přesně to, že my se kolikrát těch neznámých věcí, které jsou třeba nové, jako kolikrát bojíme. No,
1: tak já zase nemyslím, že je potřeba nutně zkusit úplně všechno nového. Jako to,
0: to je pravda, to je pravda. Eliáš. Já sice nikdy, ale kamarádi jednu dobu, když to bylo relativně nové, tak potom štíleli, ale velmi rychle je to přešlo. Tři tečky. Ani nebudu říkat, k čemu se pak vrátili. Zajímavý.
1: Je nám to jasný, ano. Zjistili, že tohle nemá ten psychotropní účinek, takže...
0: Já vůbec nevím, o čem mluví.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy?

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Už příští pátek po celém odpolední, které si užijete společně s kapelou Jelen, přijde velká jelení show na 2020 v kroměřížské podzámecké zahradě. A my vás právě tam, na tohle místo a na tento datum 11.9. posíláme vždycky po dvou úplně gratis tady v té soutěži. Na drátě v tuhle chvíli Paťas, Patriku, nazdár.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
3: No čau, tak co jsi nachystaný na Pavlovi výborné otázky?
2: No, už
3: to nadšení v tom laze, no jo, no.
1: Cítil jsem lehké zklamání, to mě uráží, nicméně pojďme na to. Tři otázky před tebou, jsi připraven?
2: No, asi ne.
1: Dneska na téma koncerty a názvosloví. Čili, jak se říká prostoru před pódiem, když je hodně lidí? Za A, parní nádrž. Za B, akvárko. A nebo za C, je to kotel?
2: Takovém počasí v dnešní, jak to jako bylo akvárko, ale myslím si, že to bude asi kotel.
3: Jasně, že kotel. Nejlepší místo na každém koncertě, přesně tak.
1: Dělejte kotel, no. Tak a teďka.
2: Přesně tak.
1: Teď je těžká otázka, kterou já jsem nevěděl, jo.
3: Počkej, jak jsi mohl nevědět, když jsi si vytvořil tu otázku?
1: Je to tak napadlo.
2: No.
3: Dobře.
1: Co?
2: Pavle.
1: No. Pavle. Co to znamená encore? Psáno encore. Za A, že se pustí fanoušci na pódium. Za B, že kapela dává přídavek. A nebo za C, typ kuchyňského spotřebiče.
2: Encore.
3: Hele, já ti poradím, jo, když jsi u babičky na oběd a dáš si jenom 4 knedlíky, tak ona ti pak jako, co ti dá?
1: Ona ti naloží encore.
2: Dáš prostě totální přídavek.
3: Přesně yes. Tak. Nádherný.
1: A poslední, co je to standing ovation? Za A, potlesk ve stoje. Za B, potlesk v sedě. A nebo za C, trapné ticho po koncertě.
2: Myslím si, že to bude to, co ti Šarcha dělá po každé směně v 6 hodin, takže potlesk ve stoje.
3: Ano, přesně tak, a dělám to i teď.
1: To já jenom bych rád ještě podotkl, že vždycky, když skončím vstup a řeknu něco vtipného, tak ona udělá standing ovation.
3: Přesně tak, protože jsem ráda, že se to aspoň občas povede, Pavlovi, ano.
1: Tak Paťa, dva lístky jsou samozřejmě tvoje, koho vezmeš sebou?
2: Super. No, není to tak pro mě, spíš jako překvápko, takže přítelkyně bude s babičkou, ta miluje Jeleny.
3: Hezky, ježiš, to je krásný a ty máš volný víkend tím pádem, to je dobrý, to se mi líbí.
2: Budu to hlídat.
3: Krása.
1: My jsme ti nadělili mnohem lepší zážitek než všem ostatním vlastně, že?
2: Ano, ano, to je prostě vlastně úplně úžasné.
1: Dej se hezky.
2: Každý pátek, můžu tam vlastně se příští pátek.
3: Na další, jasně.
1: Tak čau.
3: Ahoj, opatruj se, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Zahráme taky hezky dopoledne Sean Baker na Hit Radio Zlín odpolední show a Muzeum jihovýchodní Moravy asi známe všichni. Má ve svých exponátech i například luxusní výstavu BOT, což tak jako pochopitelně ve Zlínském kraji.
1: Každá druhá žena má doma luxusní výstavu BOT. Jako.
0: To je vlastně pravda, asi to není důvod tam jezdit, ale já si myslím, že ty boty tam budou specifické. Teďka dokonce se pyšní takovým úlovkem, jo. A otázka, pro koho je to tak jako zajímavé, že mají tam nové boty od automobilového závodníka Ostberga. Tak tam se brali jeho boty a teď jsou tam vystavené.
1: Víš, co mě napadlo jako první, když jsem to viděl tu zprávu? Hmm. Jestli smrdí.
0: Je taky.
1: No, fakt,
0: já
1: jsem říkal, nejsem jediný.
0: Já bych si ťuchnul.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
8: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
12: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
11: V neděli 6. září v 16 hodin, nákupní centrum Čepkov Zlín.
12: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
11: Jupi!
13: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: 17. hodiny vždycky po zprávách zdravíme do nějaké obce. Já v tuhle chvíli ještě ale pozdravím město, a to Napajedla, kde se vlastně už docela dlouhou dobu řeší furt ten hřebčín.
1: Je to tak, přesně. Řeší se konkrétně to, jestli má být kulturní památkou jenom jakoby ta budova, řekněme, hřebčína, nebo i ty pastviny kolem. Teď máme teda oficiální rozhodnutí Ministerstva kultury, tak ho uslyšíte za chvilku ve zprávách.
0: Já si myslím, že to řekne, že tak nic.
1: No dobře, tak...
0: Ne, počkáme tak, si, bez spoilerů, nikdo nemá rád plot twisty, prosím tě, nebuď šprt. Za chvilku zprávy.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě stále teda být velmi opatrným se z náměstí doktora Edvarda Beneše v Holešově. Tady se nám došetřuje ještě nehoda osobního auta s chodcem. Na místě taky policie, tak opatrně. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 90.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Hřebčín na Pajedla je nově kulturní památkou celý i s pastvinami. Dnes to oznámilo Ministerstvo kultury. Podle ministra Oty Klempíře zachování pastvin umožní návrat koní a zabrání nezvratné přeměně ploch pro developerské projekty. Na Pajedelský hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků. Z ekonomických důvodů ho majitel před 3 lety ukončil. Platíme víc za pohonné hmoty, ale zlevňují nám potraviny. Inflace díky tomu neroste tak výrazně. Podrobnosti pro nás má ekonom Vít Hradil.
7: A hodně příznivě na tu inflaci působí potraviny, které zlevňují kontinuálně už relativně dlouhou dobu. Proti tomu stojí pohonné hmoty, které zase zdražovaly vlivem války v Iránu. A dlouhodobě máme problém ve službách, tam ta inflace zůstává rychlá.
6: V příštích měsících inflace dál poroste. Stále víc lidí přehodnocuje vztah k práci. Místo kariéry upřednostňují dostatek volného času a klid. Psychologové nicméně podotýkají, že nic se nemá přehánět a že odchod do hůř placené práce nám zase může přinést značný finanční stres. Už zítra nás ve Zlíně čeká Den z Berany. Zlínský hokejový klub na tržišti pod Kaštany představí A-tým pro novou sezónu a ukáže i nové dresy. Čeká nás autogramiáda hráčů a taky prezentace mládeže i klubové historie. A především spousta hokejové zábavy pro celou rodinu, střelba na bránu, air igloo a spousta dalšího. Hit Radio Zlín bude u toho. V našem mobilním studiu můžete nahrát vzkazy Beranům do kabiny. Den z Berany nás čeká už zítra na tržišti pod Kaštany od 10 do 16 hodin. Na východě Moravy už převládá polojasno, sem tam je ještě trochu víc oblačnosti. Maxima se drží mezi 27 a 30 stupni. Nad ránem teplota spadne zhruba na 18 stupňů a postupně dorazí přehánky. Během zítřejšího dopoledne by mělo zapršet na většině našeho území. Odpoledne už se má pak zase vyjasňovat. Zítřejší maxima 22 až 25.
5: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
8: No a další obec, kterou jsme ještě pravděpodobně nepozdravili, nicméně vy jste si z nich psali, máme tady takový seznam několika míst od vás, kde jsme nepozdravili, ale měli bychom, tak Kostelec u Holešova je další. Takže zdravíme do Kostelce u Holešova.
6: A kde je ten Kostelec, prosím tě?
8: Je u Němčic. Uroštína. Uroštění teda, víš, jakože nad Holešovem, nebo tak něco, co chceš slyšet, já nevím.
6: Já jsem teda myslel, že já řeknu, kde je Kostelec a ty řekneš u Holešova.
8: Aha.

0: tady pro vás na Hitradio Zín odpolední show mám takovou jako jednu věc na zamyšlenou. Všichni máme práci. To je jako jedna věc, jo? Chodíme do nějaké práce, dostáváme za ní výplatu, ale pak máme všichni ještě jednu práci, za kterou jsme v životě nedostali ani korunu.
1: Počkej, to slovo všichni, tam bych jako zpomalila.
0: Všichni,
1: protože...
0: do jednoho všichni.
1: Fakt, i vy chlapi, máte všichni tuhle práci.
0: Mhm, a je to, jsou to domácí práce.
1: Přesně tak. A péče o děti, protože to nezapomínej, jo, to bych tam zahrnula, jo, taky. Jo.
0: Já vždycky naskládám míčku, jsou nadřený na 3 dny dopředu.
1: Jasně.
0: Tak no. Teďka samozřejmě, jak to máte vy, protože ono se ukazuje, že domácí práce nám zaměstnávají jako těžce hlavu. Že?
1: Nejhorší je takový ten dotaz od chlapa, tak mi řekni, co mám udělat, ne? Tak jako. Když něco potřebuješ.
0: Počkej,
1: Pavle, doufám, že to neříkáš doma.
0: Co je na tom horosný?
1: Ježiši Kriste, napište mu to někdo. Prosím, nějaká žena, vysvětle toto Pavlovi, co je na tomhle špatně.
0: Prostě tak řekni, co mám udělat, já to udělám. Víš, jako
1: ne,
0: to...
1: ne.
0: Co jsem řekl?
1: Ne. Sůveme na radio.

Tak před malou chviličkou jste tady na Hitradiu Zlín odpolední show byli absolutními svědky takové standardní kolorizace jakýchkoliv pádů domácnosti, kdy muž řekne něco a žena

0: Co váš malý synek, jako ten taky může chodit jako špína?
1: Je, po mně ne. Ne, tak dívejte se, tak co se týká domácích prací, Míša napsala, já si to náhodou užívám, protože každou minutu vidím pokrok a hlavně, když je hotovo, tak se doma hrozně dobře dýchá, jak je všechno uklizené a čisté.
0: To jo, sice to vydrží jenom 4 minuty, ale jinak je to moc fajn.
1: Jo. A já si všímám, že doma máme nějaké skřítky, pravděpodobně, já vždycky něco hodím na zem a za chvilku to zmizí.
0: Jo, já vím, jak se ten skřítek jmenuje, no.
1: Nevím. Jo. Filda napsal, nenávidím umývání nádobí, tak jsem pořídil myčku. Nenávidím věšení prádla, tak jsem pořídil sušičku. Dokonce mám i automatický vysavač. Dnešní svět je super. To je krásný.
0: To je krásně skrnuto, to je pravda, ale jo, máme hodně pomocníků.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
5: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
6: Uni Hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: dnes nás čeká NZ-ko, nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, a my připomeneme Harryho Pottera a jednu postavu, o které jste nevěděli, že je sexy.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Ukaž nám tu svoji nožku, Voldemorte.
2: Jo, přesně, sice neměl nos, ale měl podvazky, frajer, tyjo. Opravdu, přátelé, Voldemort měl podvazky, protože Ralph Fiennes měl pod tím pláštěm prostě punčocháče a ty mu furt padaly při tom natáčení, takže mu jako kostymeři udělali podvazky.
0: Myslíš?
2: A prej, počkej, no. Prej fakt chodil jako při tom natáčení. Vždycky si zvednul sexy ten pláž a říká, hoši, jdeme na to.
0: Myslíš, že někdy přišel domů a manželka mu řekla jako, nech si to na sobě.
2: Rozhodně.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Live.
1: A protože dneska je tu pátek.
2: Oh, bože, díky.
1: Tak my na Hitrádiu z odpolední show samozřejmě někam pozveme. Něco pro vás máme. My jsme si konkrétně pro vás něco připravili společně s Berany, a to den z Berany, už zítra. A ty tam budeš, tak si řekni, kdo a kde. A...
2: No prosím tě, tak 10 až 16 hodin na tržišti pod Kaštany se potkáme, bude tam představení a týmu adresu pro novou sezonu a autogramiáda a spousta hokejových aktivit pro děti, pro dospělé, nějaká střelba na bránu a tak. A ty si zapamatoval, Pavle, ze včerejška, co my tam budeme mít?
1: Že tam budeš ty?
2: No.
1: Že tam bude Kuba Štefek.
2: No a bude tam, prosím tě, naše mobilní studio
1: mobilní
2: a tam lidi můžou, co?
1: Můžou tam nahrát hlasovky pro Berany.
2: Přesně tak, vzkazí do kabiny, dobře ty.
1: Dej se, najednou mi to jde ta škola.
3: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Klikni!
6: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G! Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností! Mobil, se kterým máš školu v kapse! Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990! Když mobily,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo,
12: iPhone 17,
13: laserové projektory,
12: sluchátka Apple Beats
13: a stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show

0: začíná mít pocit, že tady na Hitradio Zvíř odpolední show se protínají světy. Protože tvůj se protíná s mým.
1: Konečně, že?
0: Ty máš,
1: Pavle, já pro tebe mám totiž úplně super novou gamesku. Fakt typ, jako, myslím, že jsi to ještě nikdy nehrál nic takového. A budeš to úplně, prosím tě, tak můžeš třeba deportovat migranty.
0: Cože?
1: A nebo stavit na hranici Spojených států a Mexika.
0: Cože?
1: A víš, co je na tom nejkrásnější, že to vydal přímo Bílý dům tyhle hry.
0: Cože?
1: Podrobnosti na chvilku.

0: Takže nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí nevidím žádné komplikace, aspoň takhle na podvečer, jezdíme v pohodě. 601 13 13 05, náš WhatsApp, kdyby něco.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Stát zatím nebude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Benzín i nafta přitom dál zdražují. U nás ve Zlínském kraji teď za natural platíme 42,10 a za naftu 45,70. Podle analytiků navíc ceny půjdou dál nahoru. K opětovným regulacím už přistoupilo například Polsko. Část vyhořelé budovy 34 ve Svitu nebude možné zachránit, tak zní verdikt odborníků. Hlavním důvodem je, že by pokus o oddělení rohu od zbytku budovy a snaha ho zachovat představovaly nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Demolice se proto po víkendu znovu rozběhne a zbytek torza by měla najatá firma odstranit do týdne. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz. Chcete si zahrát hodně bizarní videohry? Tak zkuste novinky přímo z Bílého domu. Vydali třeba hru, kde můžete chytat a deportovat migranty, stavět zeď na hranici Spojených států s Mexikem anebo plnit Trumpovy účty. Prezidentova administrativa se nechala slyšet, že tím chce prezentovat Trumpovy četné úspěchy. Hry ovšem kritizují organizace pro lidská práva. Zlínští fotbalisté o víkendu zabojují o první výhru v letošní sezóně. V 7. kole Ševci vyzvou doma na Letné Teplice. Důležitý souboj začne v neděli v 15 hodin. Doma tentokrát hraje i Slovácko, už zítra hostí Pardubice. Na východě Moravy už převládá polojasno, sem tam je ještě trochu víc oblačnosti. Maxima se drží mezi 27 a 30 stupni. Nad ránem teplota spadne zhruba na 18 stupňů a postupně dorazí přehánky. Během zítřejšího dopoledne by mělo zapršet na většině našeho území. Odpoledne už se má pak zase vyjasňovat. Zítřejší maxima 22 až 25.

0: Když je tady pátek, tak se držíme jediného hesla, schválně, jestli znáš to heslo. Čeho není nikdy dost při pátku?
1: Piva.
0: Pozvánek.
1: Muziky. Pozvánek. Dobře, to taky.
0: My vás za chvilku pozvem. Zítra máte totiž dvě možnosti. Buď to vyrazíte buď na hokejovou akci, anebo na fotbalovou.
1: A nebo budete sedět doma.
0: A nebo.

0: Já tu pro vás, tak jak jsme slibovali na Hitradiu Zimu první show, taky něco mám, že byste zítra mohli vyrazit. Buď to teda jsme už zmiňovali den z Berany, který je zítra pod Kaštany na tržišti ve Zlíně.
1: Tam budu já.
0: Například.
1: A teď kde budeš ty?
0: A já půjdu na den s fotbalisty ve velkých uvozovkách, protože budou to mladí fotbalisté, bude tam snad 20 týmů, hromada děcek, spousta rodičů a všichni tam přijdou, ty děcka samozřejmě soupeři mezi sebou, ty jednotlivé dědiny, ale co je sympatické, že tam budou i fotbalisti Fastavu Zlín.
1: Počkej, a ty jsi říkal, že tam bude ještě nějaké jako mega překvapení úplně, můžem to říct nebo?
0: Já to nemůžu říct.
1: A to bylo skvělý, jako, už kvůli tomu bych tam šla.
0: Já vím, ale takhle. Přijďte prostě kdykoliv během dne. Třeba klidně se stavte na oběd, je tam spousta občerstvení, kafe, já nevím, klobásek, jo, langošu, já nevím, co tam chystají děvčata. Nicméně kolem 3.-4. hodiny bude jedno gigantické překvapení.
1: Přátelé, ale fakt jako jestli máte děti, tak tohle bude podle mě jako úplný pík jako nového školního roku. Jako, to je super.
0: Skvělý. A k tomu samozřejmě i odpoledne za námi přijdou 4 velcí fotbalisté od nás ze Zlína.
1: Jakože vysocí nebo?
0: Oboje.

0: Musíme si tady na Hit Radio Zimu plní show taky říct, že sociální sítě jsou veřejné. Veřejné jako médium, platforma. To jsou prostě veřejné platformy. Pokud teda nějak sami jako neomezíte, nedáte si tam jenom příspěvky pro přátelé nebo cokoliv, tak cokoliv zveřejňujete, můžou vidět jako, představte si lidi.
1: Ne.
0: No,
1: wow, šokující někdy, odhalení, ano, děkujeme někdy, za tohle info.
0: Někdy se to stane, že to vidí pár lidí navíc. Tak prostě vás teďka u Plzně, tam si jeden chlap vybíral auto, dělal z toho video, jo, z té prohlídky toho auta a podobně a hrozně je tam sundal. Začal v tom videu vlastně velmi jako nadávat na ten bazár, začal nadávat na to auto, že to byl šmejd a podobně. Problém je, že on to dal veřejně.
1: No.
0: Oni si toho všimli.
1: No.
0: A ten bazár to auto zkontroloval, zjistil, že je absolutně v pořádku.
1: Nepasně.
0: Takže teďka za tohle video půjde pravděpodobně k soudu.
1: Počkej, až takhle jo?
0: No, že jako je to pomluva, je to, víš, jako je to může poškodit?
1: Jo, a když pomluvám já tebe, na našich sockách to nevadí, že jo?
0: Tak mě to může poškodit, jako mě už není kam poškozovat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlení Sazovice.

0: kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: A my vám přejeme parádní páteční ráno, 6:02.
5: Musíš se rozkokrhat ještě.
6: Byl nějakým rockovým koncertu včera, ne?
4: Tak, Davide, já bych to odstartoval vtipem, co jsi nám tady říkal asi před 15 minutama. Co ty na to?
6: Dobře, můžeme. Takže baví se také dva kluci v hospodě u piva, ten jeden říká tomu druhému: hele, mám teďka takový netradiční vztah, jo, ne, kecej, povídej. No já teďka chodím s dvojčatama, ty bláho, jak je od sebe rozpoznáš. No tak Aneta, ta má takový mikádo, středně dlouhý, hodně se maluje, má krásný bílý zuby. No a Roman, ten má 5 €.
3: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: páteček je tady na Hit Radio Zlín a my jsme ho přivítali, obejmuli a řekli mu, nikdy neodcházej, bratře.
1: Přesně, zůstaň navždy.
0: 4. září dnešek, tak i na Hit Radio Zlín to bylo poměrně, řekl bych, kvalitní den, protože tento týden celkově jsme rozdávali v soutěži Hlavou proti Zlínu lupeny na Jelen Fest, do Kroměříže na příští pátek. No a už jsou fuč, dneska padly poslední dva, tak věřím, že ty z vás, co jsme tam vyslali, si to náramně užijete.
1: Taky jsme vám tady dávali dneska spoustu krásných tipů na víkend, akce s hokejem, akce s fotbalem, anebo taky třeba, že v neděli se nám místo Šmoulího města na Jižňácích otvírá parádní hřiště, tam můžete jako poslat dítě, ono si půjčí nářadí i materiál na místě a něco si tam postaví.
0: Třeba nový barán, ho svůj byt.
1: Nebo si postaví hlavu a stavit nic nebude.

0: my si už teď, jo, na 4. září při pátku na Hitrádiu Zlín, řekněme něco o listopadu.
1: Proč? Co nás čeká? Nestražíš, že ještě léto, ne, ještě se pojďme koupat a
0: tady
1: tak.
0: Ve Zlíně, podle mě, budeme se všichni sjíždět z celého kraje, aby jsme to viděli.
1: Počkej, budeme se ve Zlíně sjíždět?
0: Tak jinak.
1: V parku někde nebo?
0: Teď se všichni sjíždí, ale teď se budou sjíždět autama. Sem, aby jsme mohli vidět v listopadu, prosím vás, Kudlovskou přehradu.
1: Ano, vypuštěnou.
0: Ona úplně bude
1: poprvé,
0: vypuštěná.
1: Poprvé v historii, je to tak.
0: To je úplně neuvěřitelné, že my u jakého milníku vlastně jako v tuhle chvíli
1: přesně
0: budeme,
1: tak.
0: Že jo?
1: Oni akorát mě mrzí, že to budou vypouštět strašně prej pomaličku, takže tam nebude takový ten šok, víš, takové to, že jeden den jede, že je plná a druhý den je prostě prázdno.
0: Mě něco zaplavili třeba pro jistotu nebo něco. No na druhou stranu pak je otázka, co je na dně, jestli jako tohle bude Orlík 2 nebo no jako snad ne.
2: Do takhle výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: jsme vám tady na Hit Radio Zim odpolední show nabídli úplně všechno.
1: Víš, co mě teďka napadlo, jak jsme předtím mluvili, že jako až nám vypustí Kudlovskou přehradu, jestli tam nebudou ty barely, jestli to nebude Orlík 2, tak mě napadlo, jestli tam nebude Dan Landa na dně, víš.
0: Dan Landa náhodou po hradech je teďka na piedestalu, on je vysoko, on je velmi
1: dobře,
0: vysoko.
1: Jo, takže není na dně, dobře.
0: Zatím
1: dobře.
0: Ne a doufám, že se to ani nechystá. Nicméně, my jsme vám tady dneska nabídli teda opravdu hodně věcí, spoustu pozvánek, ale to je vše, víc už toho nebude. Mějte se krásně, tak slyšíme.
1: Můžeme
0: se.
1: Můžeme si užít víkend, pro boha, tak, je to tak, tady přátelé, přežili jsme to.
0: Vidíme se zítra fyzicky, anebo se slyšíme v pondělí psychicky. No, v pondělí 15.
1: Radši pojďme už.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Zádveřicemi a Lípou na zadní cestě vyšetřuje policie srážku dvou cyklistů. Projíždějte opatrně. Slovácko zítra hraje doma, kolem fotbalového stadionu bude spousta lidí i aut. V neděli to samé platí ve Zlíně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.
2: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
3: Uni Hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Berani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyražte o víkendu na houby, nabádají meteorologové. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Zlepšují se zejména v horských a podhorských oblastech. V Čechách je situace výrazně příznivější než na Moravě. Více než 243 tisíc šoférů si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. A to kvůli konci platnosti. O nový řidičák je možné žádat online, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: O nový si lze jednoduše požádat na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Nejvíce řidičáků bude k výměně u skupiny lidí ve věku 61 a více let.
8: Nejvíc výměn se má uskutečnit ve Středočeském kraji. Řada muzeí a galerií bude v neděli otevřena zdarma. Stálé expozice bezplatně zpřístupní 15 institucí, které zřizuje Ministerstvo kultury. Mnohé otevřou více objektů, které spravují. Registrace předem zpravidla není potřeba. Státní muzea a galerie mají být nově volně přístupné každou první neděli v měsíci. Policie v Hradci Králové bude v neděli v pohotovosti, a to kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha. Na veřejný pořádek dohlídne více policistů. Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace. Nedělní utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Od severozápadu čekáme postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně přehánky. Na večer bude mraku většinou ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
10: Krásný dobrý večer, s vámi už vaše Lea, Hit Radio, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co takhle lambáda? Máme takové babí léto, bych řekla, tak bokem doprava, bokem doleva a hlavně je pátek, tak volume doprava a jdeme na to.

tohle vám hrajeme. 80. léta, 90. milénium. Je pátek večer, 4.9., 10 minutek po 18. Hezký podvečer, ne úplný večer. Vám přeje Lea. Tak doufám, že si to tady spolu užijeme. Napište mi, kdo posloucháte na 777-937-777 a já vám k tomu budu hrát samý skvělý pecky. Teď zabrouzdáme do českého rybníčku a dáme si legendární hit. Kapely Krištof, Kosmošop a taky potom Snap a Summer. Tohle a ještě mnohem více, tak hezký večer.

0: Jedna z mých nejoblíbenějších písní. The First, The Last, Eternity. Doufám, že máte hezký večer, my pokračujeme dál, protože před námi jsou něco prorokový faroušky. Pink Floydi, to si dáme. A taky Sugar Babes, a nebo tahle skvělá partička. S Club 7, kdo je nezná, jako by nebyl. Dokonce byl s nimi i seriál v 90. letech. Skvělá kapela. Tak i tohle si dáme za moment pro vás, tak buďte s námi a pište dál, co děláte, jak se máte a hlavně kdo a odkud posloucháte.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Boy, i tohle vám hrajeme. Doufám, že se máte krásně. Píšete nám hezké zprávy, takže moc krát děkuju. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Girl just wants to have fun. Holky, to je song pro nás, pro ten páteční večer. Tak doufám, že si ho užijete nejen vy, ale i chlapi, muži, pánové. Díky, že posloucháte, no a za chvilinku jsme zpátky. Do té doby samá skvělá muzika.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, ale to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80., 90. až po milénium. Buďte s námi.

Posloucháte Hit Radio, je pátek 4. září a jestli jste celý týden čekali na nějaké znamení, že víkend je opravdu tady, tak tady ho máte, kamarádi. Bye bye bye od NSYNC, nejlepší 90ková kapela. Takže pracovní týden balíme, starosti necháváme někde za dveřmi, do popelnice s nima třeba a míříme vstříc pátečnímu večeru. Zítra sobota, neděle, pohoda, klídeček, relax. Tak krásný páteční večer vám přeje Lea a vaše Hit Radio. A teď už NSYNC.

0: Brandy, Monika, Ježíš Maria, prostě skvělý. Přesně podle našeho gusta. A rozhodně nekončíme, protože za chviličku Venga Boy, Survivor a spousta dalších skvělých hitů, které vám rozjedou ten páteční večer 4. září. Prostě zakončení toho prvního školního týdne. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte se na víkend společně s námi. Tak za chviličku Venga Boys. Šalalalala.
1: Hit Radio Zlín.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
5: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
4: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Michal přiveze to nejlepší z jeho vysvětlení.

0: 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.cz.

sdílet s vámi. Možná někdo z vás má takový ten pocit, že prostě někdy stačí jen na chviličku zpomalit, nadechnout se a nechat za sebe mluvit hudbu. A tohle tady přesně děláme, protože teď přichází krásné spojení dvou výjimečných hlasů

Pátek večer, Hit Radio, taky Lea. Doufám, že se máte krásně, že už odpočíváte, i když vlastně někomu z vás třeba začíná noční šichta, tak já věřím, že to zvládnete. Jdeme na vaše SMSky, chodí nám jich tady hodně. Píše Renča a Péťa, ahojky, Leonko, zdravíme z Chorvatska. Právě se chystáme na procházku do města na zmrzku, pivo, pizzu a u toho posloucháme nejoblíbenější Hit Radio. Ježíš, to je tak hezký, holky, tak já vás pozdravuju.

0: krásně hrajete, přeju hezký vysílání. Děkujeme moc, těch zpráv je tady opravdu hodně, takže děkuju a já vám posílám další skvělou muziku. Susan Vega nebo Blue, Roxette a prostě spousty skvělý muziky 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio Zlín.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební parcela v Běcharech u Jičína za 1 380 000, pozemek k bydlení v Libeži u Benešova za 3 470 750 korun, obchodní objekt v Jihlavě za 5 999 000, rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 4 990 000 a byt 2+1 v Rychnově nad Kněžnou za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer vám přeje Lea. My pokračujeme, jedeme dál, ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Buďte s námi.

proto jsem si dala i ten vánoční podkres. Tak schválně, kdo někdy zažil předvánoční New York, tak ten ví, že je to prostě nádherná atmosféra. Já jsem ho nezažila, chci si to splnit buď letos nebo příští rok stoprocentně. Prostě jednou za život to chci opravdu zažít. A je to atmosféra, na kterou se prostě jen tak nezapomíná. Světla, výlohy, obrovský vánoční strom, ruch města, které snad nikdy nespí. No a my se tam teď alespoň společně na chvilinku přeneseme hudbou, protože právě teď na scénu Hit Rádia přichází Pet Shop Boys a jejich New York City.

0: My dneska spolu budeme usínat s vámi Lea a zítra se spolu budeme probouzet tou pravou nohou do toho nového dne, hlavně víkendového dne, kdy většina z vás odpočívá, relaxuje a děláte to, co máte rádi. My se vám postaráme o zábavu zítra s Filipem a hlavně budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budou opět další nezapomenutelné zážitky. Takže rozhodně i o víkendu buďte s námi, jo? Dobrá nálada zaručená, pozitivní energie taky, i když záleží, jak se dneska vyspinkám. Ale víte, že někdy s náma je to těžký. Na druhou stranu jsme tam všichni spolu rádi, takže si ten víkend tady užijeme. Za chviličku Jamiroquai a nebo Bára Basíková a spousty dalších hitů. Hezký pátek.
1: Hit Radio Zlín.

0: krásně, ale podle toho, co píšete, tak ano. My vám hrajeme ty nejlepší hity. Já se s vámi pro dnešek budu muset rozloučit. Poběžím spinkat. Nevím, čím to je, ale dneska jsem tak strašně unavená. Špatně se mi v noci spalo, tak já doufám, že zítra v sobotu v 7 hodin ráno tady budu s dobrou náladou, tak jak jste zvyklí, s takovou tu mojí šílenou pozitivní energií a že si ten víkend uděláme hezký. Tak se mějte krásně, užijte si páteční večer a přeju vám všem krásnou dobrou noc. Posílám velkou pusu a buďte na sebe hodný, jo? Tak zítra čau.
1: Hit Radio Zlín.
2: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
3: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
2: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Michal přiveze to nejlepší z jeho

0: Hit Rádio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepšuje si náladu.
1: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
3: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
2: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
2: Jupi!
4: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Tati, na Čepkov opět přijede Michalina svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

서로 수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Čepkov opět přijede Michalne svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.